0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
2: Klasik Praha.
3: Klasik Praha.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny a právě začíná další díl pořadu Na osobní notu, kdy vás zdraví Mirka Časarová. Rajská hudba je většinou pojem, který označuje krásnou muziku, ale dalo by se říct z obecného hlediska. Kdežto hudba z ráje, tak jeden by řekl, že je to to samé a přitom je to úplně jiné. V tomto případě jsme totiž už velice konkrétní, a to neuvěřitelných 10 let. Hudba z ráje je totiž festival, který je doma v Českém ráji a nejenom jeho obyvatelům přináší krásnou až rajskou hudbu. Na jeho počátku i celou dobu stojí dvojice, která je s tímto krajem spjata, ale je také spjata mezi sebou. Sopranistka Karolína Cingrošová a moderátor Václav Žmolík. Kájo, pane Žmolíku, vítejte.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Tak kdyby snad někteří posluchači nevěděli, jak jste vy dva spjati mezi sebou?
1: My jsme spjati nejvíc, jak to jde skoro. Pan Žmolík je můj táta.
2: Geneticky.
1: Ano.
0: Takže dalo by se říct logicky, že ty jsi jeho dcera, že?
1: Dalo by se tak říct.
0: A jak se spjati s Českým rájem?
2: To je taky krásná historie, protože jsme před lety, když Kája byla ještě malá a náš Jirka taky, tak jsme scháněli chalupu. No a jezdili jsme po Čechách, líbilo se nám leckde a nakonec jsme měli štěstí právě v Českém ráji, protože jsme tam objevili krásný statek pod Lipami, kterému dnes říkáme Lipov, s velikou stodolou, velkým pozemkem a s milým majitelem. Tedy respektive ono na začátku to nevypadalo tak rajsky, musím říct, protože jsme přišli, byli jsme tam díky kolegovi z České televize a přišli jsme za tím majitelem a on říká, no, víte co, my už to máme skoro prodané, my už jsme to slíbili. A teďka ten kolega začal, ale pan Žmolík je takovej slušný člověk a je z televize a tak. A takové povídačky. No a potom jsme tam jezdili s manželkou, no a nakonec to dopadlo, že ten statek je náš, protože ti, kteří ho chtěli původně koupit, měli v úmyslu ho zbourat. No a my jsme říkali, ale ne, my to obnovíme pochopitelně, všechno opravíme, no a opravujeme 26 let.
0: A už máte hotovo?
2: Ne.
0: To je většině nekončící práce, že jo? Takže tam nejezdíte relaxovat, ale pracovat, nebo oboje se dá spojit dohromady?
2: Tak ona je to dost veliké, takže se to dá spojit a hlavně vlastně ona už to není chalupa, ale Karolína už tam bydlí s manželem a s malou Adinkou.
1: My tam bydlíme, no, vlastně teď to bude v létě už 4 roky. Před 4 lety jsme tam odjeli jako každým rokem na léto a ještě jsme se nevrátili.
0: To je hezký. Já když slyším slovo statek, tak si vybavím koně, krávy, kozy, ovce, co všechno tam máte?
1: My tam máme maďarského ohaře, který je náš, a rodiče mají pudla.
2: Ano.
1: To je tak všechno.
0: Tak aspoň slepice?
1: Zatím ne, zatím nemáme nic. Já se to teda jednou plánuju, že bych si tam nějaký malý hospodářství chtěla pořídit, ale zatím na to nějak není čas.
2: Když jsme to kupovali, tak tam byly ovečky. Takže jste se docela trefila.
0: Dobře, tak to jsme na začátku, jsme v Českém ráji. A kde vznikla ta myšlenka na ten hudební festival?
2: V Českém ráji.
0: Samozřejmě, kde jinde. A to takhle jste jednou seděli u nedělního oběda. A nebo kde byl ten popud vybudovat něco tak krásného?
2: Můžu to říct?
1: Můžeš.
2: No, Karolína, když byla na konzervatoři pražské, tak stále chtěla koncertovat od prvního ročníku už. No vlastně už předtím chtěla koncertovat, už v mateřské škole koncertovala.
0: Je by to jasný. Zpěvačka.
2: No, ano, zpěvačka. No, tak jsme udělali první koncert v kostele, v sousední vesnici, v Mladějově, potom druhý, třetí, no. A jak to bylo dál, Kájo?
1: No a po pár letech už těch koncertů bylo tolik, že jsme si říkali, že uděláme, že zkusíme festival, tak jsme udělali takový 0. ročník, jestli to vyjde, jestli lidi budou chodit, jestli se to chytne. No a dneska je to 10 let od 0. ročníku a chytlo se to a jsme za to strašně rádi. No. Takže vlastně začínali jsme, jak se říká, na zelené louce jedním koncertem a pak dalšími a nějakou besedou a dneska je z toho festival poměrně už
0: zavedený.
2: A mně se strašně líbí, že v tom je vlastně velká láska, protože když jsme si tady povídali o tom, jak jsme tam jezdili na tu chalupu, tak Karolína si to tam zamilovala už v dětství. No díky tomu se tam přestěhovala na tu chalupu, na ten statek. No a vlastně i díky tomu tam byly ty koncerty a vznikl ten festival z lásky.
0: Je to úžasné. A od začátku to jede pod tím názvem Hudba z ráje, nebo ten také se teprve nějak vyvinul?
1: Ne, ten název ten byl od prvního ročníku.
2: Ano.
1: Od nultýho ročníku byl vlastně hned název a nultý ročník měl asi kolik akcí? 6? Asi tak.
0: Což není zrovna málo. Představovali jste si na začátku, že za 10 let budete slavit prostě třeba 10. výročí a že ten festival pořád pojede. Věřili jste tomu?
1: Já jsem tomu věřila, protože když něco dělám, tak tomu vždycky věřím. Takže jsem tomu věřila hned od začátku, ale asi jsem si úplně nepředstavovala, do jakých rozměrů se to rozroste. Myslela jsem si, že budeme takový menší festival, který bude dělat komornější věci, a ono to dneska už tak úplně není.
0: Což je jenom dobře. My jsme náš dnešní pořad otevřeli hudbou filmovou, ale ono to na první poslech vůbec nezní jako filmová hudba, protože je to skladba Jeana Baptisty Lilyho a je to, Kájo, tvůj výběr. Dnes budeme poslouchat tvůj výběr, nebo i tatínek se přidal do hudebního výběru?
2: I tatínek se přidal.
0: I tatínek se přidal, výborně. Takže my jsme začali hudbou z filmu Všechna jitra světa, kde, pokud se nepletu, hraje hlavní roli Gérard Depardieu. Takže to byl Jean-Baptiste Lilly a budeme pokračovat Antonínem Dvořákem, mým nejmilovanějším skladatelem. Je tu druhá věta z jeho sonáty pro smyčce. Posloucháme Akademii svatého Martina v Polích, kterou řídí Neville Marriner.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla druhá věta ze sonáty pro smyčce od Antonína Dvořáka. Neville Marinier řídil Akademii svatého Martina v Polích. Dnes je naším tématem festival z Českého ráje, který se jmenuje Hudba z ráje, a mám dnes ve studiu jeho dva stvořitele, a to sopranistku Karolínu Cingrošovou a moderátora Václava Žmolíka. Když jste začali se svým festivalem, když to porovnáte tenkrát a dnes, v čem je jiný než na začátku? V čem je to dnes jiné?
1: Je to víc práce.
0: Jak je to možné? Už to nejde samospádem?
1: Je víc koncertů a víc akcí.
2: No, já si myslím, že ta myšlenka je pořád stejná.
0: A jaká je ta myšlenka?
2: Naše myšlenka, jak tady táta vlastně v tom prvním bloku mluvil o té lásce, tak myslím si, že naší hlavní myšlenkou je vlastně rozdávat lidem lásku, radost mezi ně, prostřednictvím právě té krásné hudby, skvělých interpretů, mluveného slova. Tak to si myslím, že tam jakoby ta hlavní myšlenka, která vlastně byla od 0. ročníku, tak je až do dneška. Jiné je to v tom, že jsme se teda hodně rozrostli, že je mnohem víc akcí a velkých projektů.
1: A já bych rád podotkl jednu, myslím si, docela podstatnou věc pro náš festival. Když jste se, Mirko, ptala na ty začátky, tak nám začali chodit sousedi, lidé z okolních vesnic, protože věděli, jo, to je ta hezká slečna, co tady jezdí na kole, a to je ten pan Žmolík, co ho posloucháme v rádiu, anebo tu a tam vídáme v televizi, tak se přišli podívat. A tohle publikum nám zůstalo věrné a rozkošatilo se. A mně přijde strašně zajímavé, že my nemáme takové publikum jako třeba v Praze, pražské festivaly, takoví ti milovníci, vzdělaní milovníci klasické hudby, ale nám tam chodí na koncerty lidé z okolí, kteří by nikdy jinak na klasiku nepřišli. Ale protože to děláme v kostele u nich ve vesnici, anebo ve skalách,

0: spíš jako mentálně a vnitřně. Tak samozřejmě člověk se mění, vyvíjí se i s tím, že se mi narodila před 3 lety holčička a tak.
1: Tyjo, a taky doma zpívá? Otázka. Holčička zpívá doma?
0: Holčička, jo, spíš teda tančí a občas se mnou i zpívá, občas mi říká, maminko, nespívej, to je taková ta klasika, to známe asi všichni.
2: To si říkala své mamince taky.
0: Jsem říkala mamince taky, akorát, že já zpívat musím, to jí vždycky vysvětluju, že musím holt cvičit doma. Takže jo, taky zpívá, no a hlavně hrozně ráda chodí na koncerty a vždycky se mě ptá, jaký budu mít šaty a je hrozně pozorný posluchač, teda vždycky vlastně všechny koncerty, na kterých jsme ji vzali, ať už jsem teda zpívala já, nebo jsme se šli na nějaký podíl, vždycky vydržela celou dobu.
1: To je krásné.
2: Já možná udělám Karolině tiskového mluvčího.
1: Ano.
2: Já myslím, že něco se přece jenom hodně změnilo. Já si myslím, že konkrétně Karolína se díky tomu festivalu strašně moc naučila, co se týče produkční, producentské práce. Ona je hlavně umělecká ředitelka festivalu, to znamená, že vymýšlí ty projekty a ty jednotlivé programy. A myslím, že v tomto směru se opravdu hodně naučila, že dneska už umí zprodukovat i velký orchestr a velký koncert v plenéru a ve velkém sále a veškerý marketing kolem a veškeré PR. Já teda píšu ty PR materiály a tak dále, ale jinak tohle si vlastně dělá většinou všechno Karolína, takže to si myslím, že se hodně změnilo a z toho třeba já jako starostlivý otec mám velikou radost.
1: V čem jste se změnil vy za těch 10 let? Co vás festival naučil?
2: Víte co? Třeba jsem si neuměl představit, že budeme shánět partnery, respektive sponzory.
1: Tak no to je dneska, nutné.
2: No a to v naší práci novinářské není nutné, ale tady je to nutné. Takže to třeba myslím si, že dneska už umíme. Co?
0: Já si myslím, že jo. Tak děkuju, že jsi to za nás takhle všechno shrnul.
2: Je to moje profese.
0: Ano.
1: Máte stále podporovatele? Je někdo, kdo vás podporuje opravdu celých těch 10 let a oblíbil si vás?
0: Máme stále podporovatele, kteří nás celou dobu podporují a vlastně jsou to sponzoři přímo z kraje, jsou to firmy, které jsou místní a které jsou rádi, že nás tam mají a musím říct, že nás podporují každým rokem rádi.
2: A nejen firmy, ale také třeba obce a města.
0: Ano, přesně tak.
2: A musím říct, že si hodně považujeme toho, že teda pošlou korunky a umožní, aby ten festival byl, protože všichni víme, jak to je. Na vstupném se ledacos vybere, ale zůstává tam někdy nějaké mínus.
1: Je to tak, ze vstupného by se dneska neuživilo vůbec nic. Máte nějaké speciální překvapení pro ten 10. ročník? Co bude vaše jako největší akce?
0: My jsme hodně přemýšleli, jak ten 10. ročník pojmout, jo? Něčím fascinovat nebo šokovat a podobně, ale vlastně jsme si říkali, že zůstaneme takový, jací jsme, že nebudeme ničím fascinovat ani šokovat. Letošní teda ročník je takový víc operní. Uvedeme 2x Prodanou nevěstu, Rusalku, 1 operu Carmen. Vždycky to teda bude v takové komornější verzi, ale vlastně jsme si dali takový cíl, že chceme uvádět více oper. Takže například 4. července začínáme jako každým rokem opener představením opery Carmen v Prachovských Sklách, což je představení, které je velice krásné, zároveň velice náročné, protože když není hezké počasí.
1: A už se vám někdy stalo, že jste neměli hezké počasí, museli jste třeba úplně zrušit?
0: Zatím musím teda zaťukat na dřevo, že jsme to nikdy zrušit nemuseli, ale 2x už nám pršelo a když jsme tam měli koncert poprvé, tak jsem tam měla pozvaného kytaristu Lubomíra Brabce a to bylo úžasný, protože začalo pršet, což teda tak úžasný nebylo, ale já jsem začala zpívat Schubertovo Ave Maria a po první sloce se rozestoupily mraky, začalo svítit sluníčko a byla ve Skalách úžasná atmosféra, lidi se kolem nás semkli, všichni si vzali deštníky nebo pláštěnky a my jsme ten koncert dokončili a přestalo pršet potom Ave Maria a byl to úžasný zážitek.
2: Tam jenom scházelo, aby do těch růžových skal, protože na ně svítilo to večerní červené slunce, takže obarvilo ten pískovec do růžova. Já jsem čekal jenom, že se stoupí Panna Maria, když Karolína zpívala to Ave.
1: To je nádhera.
2: A lidi na to dodnes vzpomínají.
1: Ano, to věřím, to jsou naprosto výjimečné zážitky. Pojďme si teď jedno Ave Maria pustit. Je tu William Gomez a jeho Ave Maria zpívá sopranistka Karolína Cingrošová. Společně s ní Barocco sempre giovane.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám doznělo nádherné Ave Maria od Williama Gomeze, zpívala sopranistka Karolína Cingrošová. Společně s ní jsme poslouchali soubor Barocco Sempre Giovane. Karolína se mnou sedí dnes ve studiu společně se svým tatínkem, moderátorem Václavem Žmolíkem. A my jsme si před touto skladbou povídali o magické záležitosti, která nastala ve Skalách se Schubertovým Ave Maria. 4. července tedy naštěstí letos, já to vím, bude fantastické počasí.
1: Výborně, jo, tak to jsme rádi, že s námi
0: tady... My tady na Klasiku víme všechno a jo, tohle víme. Jo.
1: Tak to ti příště zavoláme, zeptáme se.
0: Takže 4. července do Skal na Carmen a co potom dál?
1: No, potom dál, my ten program máme poměrně dlouhý, letos nás čeká 13 akcí, z toho 10 koncertů a představení a 3 besedy, takže to všechno vyjmenovávat nebudu, protože posluchači si to můžou najít na našich webových stránkách Hudby z ráje, ale protože jsme takovým festivalem také zajímavých a krásných míst, tak na každý ročník se snažíme hledat nová místa. A letos uvedeme 2x prodanou nevěstu, z čehož jednou to bude v městečku Dolní Bousov, kde vzniklo nové jeviště v zahradě. Takže tam budeme mít prodanku v zahradě. A potom, a to se mi strašně líbí, budeme mít prodanou nevěstu v Lázních Bělohrad, Bělohradské Sýpce. Takže to mi přijde jako úžasné spojení.
0: Co to je za místo? Popiš ho.
1: Je to normálně barokní sýpka, krásně opravená, koupil ji asi před 2 lety hodně rozpadlou jeden akcionář, který sýpku krásně zrekonstruoval a místo toho, aby tam byla mouka, tak se tam pořádají úžasné kulturní akce, takže je tam úžasný sál a my tam budeme dělat prodanku.
0: To je krásný.
2: Tradičním nebo jedním z tradičních vrcholů každého festivalu je naše festivalové gala, které je zase v krásném kostele, který má úžasnou atmosféru uprostřed hřbitova v újezdu pod Troskami. A tentokrát tam Karolína bude s Bárou Kodetovou, takže takový zajímavý dvojkoncert dvou zpěvaček. A když jsem si tedy vzal slovo, tak si přihřeji svoji polívčičku. To jsou ty besedy,
0: ano,
2: které děláme většinou na Šelcově statku, Sobotce, což je takové krásné místo. Začali jsme díky kamarádovi, který ten Šolcův statek vlastnil. Dneska už je to součást Jičínského muzea. Děláme to tam na záhrobci. Víte, co to je záhrobec?
0: Ne, ne, ne.
2: Ne, ne. Záhrobec se u nás v kraji říká zápraží. Ano, takže se svými hosty jsem vždycky na záhrobci, čili na zápraží a většinou si tam zvu známé kamarády, ale to tam budu mít Ondru Kepku a potom Mirka Hanuše s manželkou Janou. Tak se na to moc těším, vždycky tam míváme pod rozkvetlými stromy plno, anebo se zelenajícími v tom okamžiku většinou spíš už a bývá tam taky moc pěkná atmosféra. Lidi to mají rádi.
0: Kdyby vy sami jste každý za sebe měli vybrat něco, na co se nejvíc těšíte, ať už z jakéhokoliv důvodu, co by to bylo?
1: To je hrozně těžký.
0: Já vím, že to nejde jako vybrat, který dítě máš nejradši, jo?
1: Tak já bych vypíchla koncert, který nás čeká v Masarykově divadle v Jičíně, kde bude náš festival také poprvé. A tam bude koncert s Ústřední hudbou armády České republiky, což je 60členný orchestr plný mužů. A my už jsme ho na festivalu měli předloni v Turnově a sklidilo to veliký úspěch, takže jsem moc ráda, že přijali naše pozvání opět a tam vystoupím se skvělou kolegyní zpěvačkou Dašou. Takže to je takový koncert, na který se moc těším, protože mám ráda tyhle ty crossovery a já tam budu za tu klasiku, za tu vážnou hudbu. Já to tak nerada říkám, za klasickou hudbu a Daša tam bude teda za ten pop, swing, jazz a všechno ostatní.
2: A budete jistě obě báječné. No a já teda miluju opery, takže na všechny ty naše opery se těším. A možná bych zmínil Mozarta v Markvarticích 11. července, což je jedno z tradičních míst, kde máme pravidelně koncerty. Karolína tam bude společně s Danielem Klánským a doprovázet je bude smyčcové kvinteto Festivalu Hudba z ráje, což zní moc hezky. Wow, ano. No a tam je to takový ten případ, kdy jsme se propojili vlastně s místní komunitou a koná se tam ten koncert u takové kouzelné roubenky a lidé sedí na svahu pod obrovskými kaštany, to jsou, že jo? Pod obrovskými kaštany a má to tam báječnou atmosféru. A jeden místní pan chalupář tam vždycky udělá s dcerou výpravu krásnou, pan Brabec. a je to prostě jedinečný zážitek i díky tomu zázemí, díky těm lidem, kteří jsou zatím, že se propojíme prostě s dalšími místními nadšenci, kteří si to takhle užívají. Takže my vlastně propojujeme ty profíky s těmi místními nadšenci.
0: Úžasné. A já se musím zeptat, bude Rusalka?
1: Rusalka bude, ano. Letos teda nebude v Prachovských skalách. Tam jsme letos právě dali tu Carmen, aby byla trochu změna, protože Rusalka už tam byla dvakrát. Ale Rusalka letos bude 16. října v Rovensku pod Troskami.
0: Výborně. A Rusalka teď i na Radio Klasik Praha. Je tu árie Měsíčku na nebi hlubokém v podání sopranistky Karolíny Cingrošové.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali krásný hlas mého dnešního hosta, kterým je sopranistka Karolína Cingrošová. Společně v árii Rusalky od Antonína Dvořáka se s ní představily dvě harfistky, Zbyňka Šolcová a Hedvika Muza Baša. S Karolínou je dnes se mnou ve studiu také její tatínek, moderátor Václav Žmolík. Chtěla jsem se zeptat, už jste si někdy vyměnili role? Karolína moderovala a vy jste zpíval?
1: No, to ne, já jsem nespíval, ale jinak Karolína
0: to vím.
1: Celkem často moderuje a hlavně spolu jsme moderovali krásné velké akce, třeba ve Smetanově síni obecního domu, takové úžasné show při předávání muzejních cen. Gloria Musealis byla pravidelně mojí partnerkou teď několik let. Jednou jsme dělali Jamese Bonda a jeho Girl.
0: Oh, wow. Krásné. Oddělujete při vašich setkáních osobní čas a pracovní čas, nebo vždycky ten nedělní oběd přejde v debatu, tak tati, co letos zase vymyslíme?
2: No, většinou to je naopak. Táta se mě ptá, co jsem zase vymyslela, protože se bojí, s tím zase přijdu.
0: Takže dramaturgie je spíš ve tvých rukou?
2: Ano, dramaturgie je v mých rukou a...
1: Ale radí se.
2: Ano,
1: radí
2: přesně se. Tak, já to pak vždycky tátovi řeknu a on to tak jako uhladí. Jednou jsem přišla s tím, že uděláme, protože v Českém ráji hodně lítají balóny, tak já jsem jednou přišla za tátou s tím, že uděláme koncert v balónu. Tak to mi rozmluvil.
1: Ano, ale... já jsem totiž dělal přímý rozhlasový přenos z balónu s kolegou, tak vím, jak to dopadlo, jo? Já jsem byl na zemi, kolega byl v balónu, odletěl... A celý přenos jsem dělal já potom.
2: A už ho nikdy nikdo neviděl.
1: Ano, tak jsem si ten koncert měl představit, ano.
2: Ale pořád to mám v hlavě, ale to tátovi nemůžem říkat. No nic, takže my vždycky, když tak si uděláme kafe a jdem si sednout a prostě pracujeme. No. A ten čas vždycky tak plyne a vždycky to tak jako vymyslíme. A většinou to bývá tak, že když probíhá nějaký ročník, tak už máme vlastně vymyšlený i ten další. A takže...
0: Už se někdy stalo, že jste se fakt nedohodli? Že jeden něco chtěl a druhý za žádnou cenu? Nebo vždycky najdete nějaký kompromis? A
2: vždycky najdem nějaký kompromis. No. Já jsem taková dost tvrdohlavá, takže když si něco vezmu do hlavy, tak mám pocit, že to tak musí být, ale pak si to většinou nechám tak jako rozležet a že jo. Ta ne, taky ve. A no, dojdem k nějakému kompromisu. Vždycky jako nějak se nedohadujeme.
1: Ano. Žádnou tvůrčí krizi jsme zatím neměli.
0: Ne. Tak to rádi slyšíme. Budeme se těšit na všechny koncerty, na celý festival. Já vám moc děkuji, že jste dnes přišli. Bylo mi potěšením. Budu držet palce, hlavně ať vychází počasí, ať jsou všichni umělci zdraví, vy ať jste zdraví a ať máte dostatek elánu, sil a invence i do dalších ročníků a věřím, že se sejdeme třeba při jubilejním 20.
2: Moc rádi, Mirko, a děkujem ti za pozvání.
1: A srdečně zveme všechny posluchače Rádia Klasik na hudbu z ráje 2026. Naslyšenou.
0: My náš dnešní pořad uzavřeme opět filmovou hudbou. Je tu hudba z nádherného filmu Gladiátor od Hanse Zimmera. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Václav Žmolík
2: a Karolína Cingrošová.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tohle je Klasik Praha.
10: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
11: Vážení posluchači, scházíme se opět při poslechu pořadu Švédský stůl, který připravil Stanislav Předota. Dnes jsem pro vás vybral hudbu německých barokních skladatelů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Všichni se narodili mezi lety 1683 a 1703, takže se jedná o hudbu vrcholného baroka. Nahrávku této hudby pořídil německý orchestr Kapela Koloniensis z Kolína nad Rýnem mezi lety 1987 a 1991 a provedení řídil dirigent Hans Martin Linde. Album se jmenuje Ouvertüren, předehry, ale pokud se podíváme na části těchto skladeb, pak je nám jasné, že se jedná o pouze dobově podmíněný název a že ve skutečnosti budeme poslouchat barokní svity. Tyto kompozice otevírá předehra a po ní následují tradiční tance, jako jsou buré, rigodon, menuet, polonéza či sarabanda. Jedná se o hudbu příjemnou a pohodovou, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku. Prvním autorem, jehož hudba dnes ve švédském stolu zazní a která otevírá i představované CD, je Johann David Heinichen. Narodil se roku 1683 v malé vesnici Krösuln, zhruba na půli cesty mezi Jenou a Lipskem. Jeho otec tam byl pastorem a protože vystudoval i hudbu, tak rovněž kantorem. Stejně jako otec šel Johann David studovat na školu u kostela svatého Tomáše v Lipsku, kde se vzdělával nejen v obecných hudebních naukách, ale zdokonaloval se ve hře na varhany a čembalo u vyhlášeného Johanna Kuhnaua. Je zajímavé, že ve stejné době tam byl Heinichenovým spolužákem i budoucí skladatel Christoph Graupner, jehož hudbu dnes také budeme poslouchat. Souběžně se studiem hudby studovali oba dva také práva na Lipské univerzitě. Spojení hudby a práva nebylo zase až tak neobvyklé. Hudební povolání nebylo vždy spolehlivé a práva poskytovala možnost stabilních příjmů. Oba dva spolužáci patřili k těm šťastným, jež nakonec uživila samotná hudba. Heinichen advokacii prakticky vykonával pouze v krátkém počátečním období mezi lety 1706 a 1709. Potom se vydal do Itálie a pobýval převážně v Benátkách, kde dokonce dosáhl velkých úspěchů se svými dvěma operami. Benátky byly tehdy křižovatkou evropské kultury, kde se alespoň nakrátko zastavil každý, kdo chtěl o společnosti a kultuře něco vědět. V roce 1716 tam zavítal na své spanilé jízdě i princ August, syn saského kurfiřta a polského krále Fridricha Augusta, zvaného Silný. Heinichen se s princem v Benátkách seznámil a díky jeho přímluvě byl jmenován královským a kurfiřtským kapelníkem v Drážďanech, kde setrval až do své smrti v roce 1729. Kromě pozoruhodné hudby je Heinichenovi také přisuzováno objevení takzvaného kvintového kruhu, podle kterého se řadí tóniny. Tento kruh byl sice popsán jinde již před Heinichenem, ale ten o daném spisu zaručeně nevěděl, takže zásluhy jsou mu přičteny po právu. Po Heinichenově smrti jeho hudba, tak jak to tehdy bylo běžné, v podstatě zcela zapadla a zaslouženou pozornost si získala až po znovu objevení ve druhé polovině 20. století. My si z jeho díla nyní poslechneme část suity G-dur. Zazní uvertýra, air, rigodon a ještě jeden air. Hraje kapela Koloniensis, diriguje Hans Martin Linde.

Dozněla část uvertýry svity G-dur od Johanna Davida Heinichena. Hrála kapela Koloniensis, dirigoval Hans-Martin Linde. Posloucháte stanici Klasik Praha, pořad Švédský stůl, ve kterém jsou pravidelně předkládány lahůdky ze světa klasické hudby. Dalším autorem na CD, které dnes posloucháme, je již dříve zmíněný Heinichenův spolužák ze studií hudby a práv v Lipsku, Christoph Graupner. Narodil se ve stejném roce 1683 jako Heinichen a také stejně jako on v malé vesničce kdesi v Sasku, kde získal první hudební lekce od svého strýce. Po studiích hudby a práv opustil Lipsko a uplatnil se jako čembalista v hamburské opeře, kde mu po boku seděl houslista Georg Friedrich Händel. Graupner se v orchestru osvědčil i jako schopný a úspěšný operní autor. V roce 1709 přijal místo na dvoře v Hesensku Darmstadtu, kde se zanedlouho stal dvorním kapelníkem a strávil tam ve službě celé následující půl století. Graupner byl velmi pracovitý. Dochovalo se kolem 2000 děl, včetně 113 symfonií, 85 suit, 44 koncertů, 8 oper a mnoho duchovních i světských kantát, sonát a komorních skladeb. Téměř všechny Graupnerovy rukopisy jsou uloženy v knihovně v Darmstadtu, a to díky dlouhému soudnímu sporu. Po Graupnerově smrti se o jeho díla přihlásili příbuzní, protože prodej partitur oblíbeného skladatele nabízel možnosti zajímavého peněžního zisku. Panovník Hesenska Darmstadtu si ale také nárokoval vlastnictví těchto not, na něž měl podle jeho názoru právo, protože za tuto hudbu autorovi zaplatil. Po dlouholetých tahanicích přiřkl soud hudební pozůstalost hesensko-darmštatskému vladaři, který ji zamkl v archivu a tam na své znovu objevení čekala až do 20. století. Díky tomu, že noty zůstaly 200 let pod zámkem, se ale na druhou stranu Graupnerův odkaz uchoval celiství, což je vlastně velká rarita. Rozmar hesensko-darmštatské vrchnosti tak

zvýšil plat se zárukou, že mu bude vyplácen, i kdyby provoz kapely byl v budoucnu z nějakého důvodu ukončen. Tomu se nedalo odolat. Graupner zůstal v Darmstadtu, odmítl angažmá v Lipsku a tak tato pozice byla přidělena dalšímu z kandidátů, kterým byl právě Johann Sebastian Bach. O Graupnerově tehdejším renomé svědčí i to, že následně městskou radu v Lipsku dopisem uklidňoval, že Bach je také hudebník zkušený a jistě bude poctivě a řádně vykonávat svěřené funkce. Od Christopha Graupnera je na CD zařazena suita C-dur pro tři chalumeaux, smyčce a basso continuo. Chalumeau je jednoplátkový nástroj, který do klasické hudby pronikl v 17. století z hudby lidové. Je předchůdcem klarinetu a jeho zlatá éra byla poměrně krátká, od konce 17. do druhé poloviny 18. století. Jeho hlas se velmi dobře hodí pro pastorálně či milostně laděnou hudbu a využívali ho skladatelé Fuchs, Caldara, Telemann, Vivaldi, Hasse, Zelenka, Dittersdorf, Gluck a mnoho dalších. Suitu C-dur hraje kapela Koloniensis, na chalumeau hrají Hans Rudolf Stadler, Heinz Hofer a Elmar Schmidt. Poslouchat budeme uvertýru, menuet, polonézu, air a závěrečnou réjouissance, neboli zábavu.

Dozněla část svity C-dur pro tři šalimo, smyčce a basso continuo od Christofa Graupnera. Po hudbě spolužáků Heinichena a Graupnera nás čeká hudba Graupnerova žáka, houslisty a skladatele Johanna Friedricha Fasche. Fasch se narodil roku 1688 ve městě Butlstedt poblíž Výmaru, a to v učitelské rodině. Po studiích na škole svatého Tomáše a krátkém působení v Lipsku odcestoval do Darmstadtu, kde krátce studoval skladbu u Christofa Graupnera, jehož hudbu jsme poslouchali před chvílí. Počátek Faschovy hudební kariéry je poznamenán častým střídáním zaměstnání. Působil postupně v Bayreuthu, v Geře a v Greizu. Jedním z míst, kde krátce působil, byla také Praha, kde byl 2 roky zaměstnán jako kapelník a dvorní skladatel u hraběte Morcina. Nakonec v roce 1722 přijal místo dvorního kapelníka v Zerbstu v Sasku-Anhaltsku, které pak zastával až do své smrti v roce 1758. Jeho hudbu bychom mohli charakterizovat jako barokně klasicistní, takzvaný galantní styl. Ve své době byla jeho díla často hrána a jeho skladby oceňovali a na svých koncertech uváděli i Georg Philipp Telemann a Johann Sebastian Bach. Na CD kapely Koloniensis najdeme Faschovu uvertýru neboli svitu B-dur o 6 částech. My si poslechneme výběr, zazní uvertýra, air, bourée a menuet.

Dozněla první polovina z Fašovy uvertýry, neboli suity B-dur, v nahrávce kapely Koloniensis. Posledním autorem na albu tohoto orchestru je skladatel Johann Gottlieb Graun, který žil mezi lety 1703 až 1771. Byl to barokně klasicistní skladatel a houslista. Po studiích v Drážďanech se školil ještě u slavného Giuseppe Tartiniho v Pádově a jako vyhlášený hudebník učil hru na housle Bachova syna Wilhelma Friedemana. Od roku 1732 působil u pruského dvora a v roce 1740 byl jmenován koncertním mistrem berlínské opery. Především byl známý díky své instrumentální hudbě, ačkoliv psal i hudbu vokální a opery. Na CD najdeme jeho krátkou uvertýru D-moll, která má pouze dvě části bez jakéhokoliv tempového či výrazového označení. Poslechneme si druhou větu.

0: Na stanici Klasik Praha dozněla uvertýra D-moll Johanna Gottlieba Grauna, závěrečná skladba z CD barokní uvertýry, které nahrál orchestr Capella Coloniensis s dirigentem Hans-Martinem Lindem. Loučí se s vámi a na další setkání při poslechu pořadu Švédský stůl se těší Stanislav Předota.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
14: Slavná auditoria.
1: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
15: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A navzdory trochu archaickému jazyku, je to pravda vskutku nadčasová. Platí v životě jednotlivců, ale též týmů, které v naší zemi připravují festivaly klasické hudby. Těch je u nás naštěstí dosud až překvapivě velké množství a doufejme, že drtivá většina z nich vydrží i do budoucna. Vývoj různých projektů tohoto typu se každopádně vyplatí sledovat právě proto, co zaznělo v první větě. Zaměřme se tentokrát na tři z nich, které sice navazují na mnohaletou tradici, ale zároveň jakoby z různých důvodů stanuli na pomyslné startovní čáře a zabývali se inovacemi. Proč, o co se jedná a jak vypadá jejich svého druhu staronová tvář, budiš tématem tohoto pořadu. O které festivaly se tedy jedná konkrétně? Zásadní změnou letos prochází jeden z největších v naší zemi, i když to z Prahy na dálku často nedocenujeme. A tím je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka v Ostravě s přesahem do celého Moravskoslezského kraje. Jsme-li už na Moravě, ještě tam zůstaňme, ale přesuneme se jižním směrem na Žírnou Hanou, kde se k překvapení mnohých podařilo cosi nesnadného. Nastartovat znovu akci, s níž se před časem z různých příčin přestalo. Zdá se však, že festival Dvořákova Olomouc stojí za resuscitaci. No a nakonec se vraťme do Čech, abychom si vyhodnotili, jakým směrem se ubírá někdejší Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, nazývaný teď stručně a výmluvně Festival Krumlov. K nové paní ředitelce, která se své práce ujala nedávno, totiž čerstvě přibyly v týmu dvě osobnosti, které mají s pořádáním koncertů ohromnou zkušenost. Zda se to projevuje už nyní, se pokusíme zjistit. Postupujeme v našem přehledu chronologicky. Dvořákova Olomouc právě vrcholí a jedním z vystupujících je i nedávno jmenovaný ředitel Pražské konzervatoře, klavírní virtuos Ivo Kahánek. A tak na úvod dnešního pořadu zazní Scherzo es dur Friderika Chopina, které zahraje právě Ivo Kahánek.

přidanou hodnotou Kahánkova olomouckého vystoupení byly dvě okolnosti. První stačí okomentovat stručně. Slavnostní dvorana arcibiskupského paláce, kde se koncert konal, je skvostem jak díky vzhledu, tak historii. Druhý aspekt zaslouží podrobnější zmínku. Večer, uskutečněný v rámci festivalu Dvořákova Olomouc, se konal pod názvem Souhra generací a svým výkonem ho ozvláštnila mladá a velmi nadějná klavíristka Eliška Tkadlčíková. Právě letos si na konto připsala skvělý a zároveň svým způsobem smutný úspěch. Vysvětlím. Do klavírní soutěže Pražského jara postoupilo z předkola 42 mladých interpretů. Mezi nimi, a teď poslouchejte, 25 Korejců, 11 Číňanů, 3 Japonci a tak dále. A pouze dva soutěžící z Evropy. Spolu s mladým Němcem právě Eliška Tkadlčíková. Není taková bilance zároveň úžasná i úděsná? Ale zpět k festivalu Dvořákova Olomouc. Pod různým názvem se koná od 50. let minulého století, takže u nás patří k nejstarším. A od roku 1989 přečkal, obrazně řečeno, nejméně 3 klinické smrti. Napřed se mu jako reliktu minulé doby nevěřilo. Když se konečně vzpamatoval, přišel covid. A nedávno došlo k organizačním a personálním změnám pořádající Moravská filharmonie Olomouc, kterou nyní řídí Petr Dvořák, se pod jednou institucionální střechou spojila s Moravským divadlem Olomouc. Není divu, že festival Dvořákova Olomouc své tažení napříč časem přerušil, sice krátce, ale podle mnohých i fatálně, pak ale zodpovědným lidem na radnici svitlo, že ke svému jménu nepřišel festival z Bůh darma a byla by ostuda ho zahodit. Vždyť Antonín Dvořák do města často zajížděl, vážil si zdejšího pěveckého sboru Žerotín a dá se říct, že si Žerotínem a s ním i orchestrem testoval divácký ohlas své tvorby, nežli ji tak říkají spustil do širého světa. A tak se roku 2026 dočkala Dvořákova Olomouc dalšího ročníku. Mezi 7. květnem a 14. červnem zní v jejím rámci 7 koncertů v různých místech, třeba ve zdejším Červeném kostele, kam dramaturgině Ivana Tabak, pocházející z Nového Sadu, umístila své srbské krajany věnující se jazzu a propojila je se smyčcovým souborem Moravské filharmonie. Až na hrad Sovinec, ležící na úpatí nízkého jeseníku nedaleko Rýmařova, vyslal festival Olomoucké symfoniky, aby zde pod širým nebem zahráli Dvořákovu serenádu D-moll pro dechové nástroje, kterou se mistr kdysi loučil s našimi diváky před svým odjezdem do Ameriky. Logicky na ní pak navážou skladby George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Celkovým počtem 7 koncertů nepatří Dvořákova Olomouc k velkým festivalům. Přesto je záslužné i záviděníhodné, že nabral druhý a nebo spíš čtvrtý dech. Připomeňme si zmiňovanou Dvořákovu serenádu D-moll pro dechové nástroje, její třetí větou Andante con motto. Hrát bude Philharmonia Orchestra Wind Ensemble, řídí Christoph Warren Green.

Mnohem objemnější festival, než je ten olomoucký, se koná od 1. června do 3. července 2026 v Ostravě a okolí. Už s pořadovým číslem 76. Ano, přesouváme se za Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka, v minulosti známým jako Janáčkův máj. Ač má za sebou bohatou historii, vydává se novým směrem. Loni se u příležitosti 75. festivalového ročníku, ale i svých 70. rozloučil s funkcí ředitele Jaromír Javůrek. V čele festivalu strávil rekordních 32 let. Po celou dobu byl garantem a také hlavním mecenášem této hudební přehlídky Ostravský magistrát. A protože v jeho gesci působí i znamenitá Janáčkova filharmonie Ostrava, narýsovala se cesta k inovaci. Janáčkův festival se od roku 2026 koná jako přidaná činnost orchestru, a tedy pod vedením jeho ředitele Jana Žemly, zkušeného manažera, majícího nyní na starosti i výstavbu nového koncertního sálu Vox, spojenou s rekonstrukcí přilehlého domu kultury. Žemla rozumně volí v případě festivalu nikoli revoluci, ale evoluci. Hlavním trumfem se stává koncert s datem 25. června do upraveného kina Vesmír, kde se festival přechodně usídlil, přicestuje globální legenda ženské taktovky, letošní jubilantka Marin Alsop, kterou coby houslistku kdysi k dirigování přemluvil Leonard Bernstein. V Ostravě ji doprovodí symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic a sólového klavírního partu se ujme Lukáš Vondráček, mimochodem ten, kterého ona před léty přemluvila, aby se zúčastnil soutěže královny Alžběty v Bruselu, odkud jako vítěz vykročil k celosvětové kariéře. Tak jako Vondráček pochází z nedaleké Opavy také pěvec Jiří Rajniš a přímo v Ostravě je doma jeho kolega Jan Martiník, který sice letos na festivalu nevystoupí, ale za to povede mistrovské kurzy. K majstrštykům Lukáše Vondráčka patří nahrávka Rachmaninovových klavírních koncertů, a tak si teď dopřejme z koncertu číslo 2 c-moll druhou větu Adagio sostenuto. Lukáše Vondráčka v této nahrávce doprovodí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera.

Už za minulého vedení měl festival Krumlov těžící z génia locí města, ve kterém se na jihu Čech odehrává, nakročeno k působivému zarámování každoročního průběhu. Tento trend posouvá nová ředitelka Gabriela Rachidy cílevědomě do vyšších sfér. Proto se jak zahajovací večer 17. července 2026, tak ten závěrečný 8. srpna odehrají formou promyšlené kombinace hudby, tance a slova umocněné nádherným prostředím. Pod širým nebem se úvodem uskuteční v zámecké zahradě podsta tisícům dnům a jedné noci, když za doprovodu velké podívané zazní hudba Nikolaje Rimského-Korsakova a Morise Ravela. Zpívat bude charismatická sopranistka Fatma Said. A na závěr budou diváci v pivovarské zahradě pozváni do labirintu lásky, jak se jmenuje večer árií a duet z Verdiho či Pucciniho oper. Zpěvu se zhostí například Ester Pavlů a nebo Pavel Černoch. Mezi zahájením a závěrem proběhne řada dalších událostí. Do maškarního sálu na zámku zamíří Pavel Haas kvartet. Do barokního divadla tamtéž Luxovo kolegium 1704 s klukovou operou La Cinesi. To vše i zásluhou dvou zkušených posil do ředitelčina týmu, dramaturga Martina Rudovského, nadále přitom působícího i ve FOKu, a někdejší ředitelky Pražské komorní filharmonie Prague Philharmonia Kateřiny Kalistové. Do Českého Krumlova bude určitě přínosné se vypravit. Také však do vzdálenější Ostravy a nebo do Olomouce. Z pera Rimského-Korsakova zazní v Českém Krumlově jeho svita Šeherezáda. A tak dnešní pořad uzavřeme třetí částí z tohoto díla s názvem O lásce Careviče a princezny. Hrát bude symfonický orchestr Slovinského rozhlasu v Lublani, provedení řídí Anton Nanut.

0: Slavná auditoria.
1: Jsme Klasik Praha.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Hudba v miléniu.
9: O klasice v 21. století.

0: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady najdete bez hudebních ukázek také například na našem webu, na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. V těchto dnech začíná letošní 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Zahajovací koncert se koná v pátek 12. června a festival pak bude probíhat až do 5. července, tentokrát na téma natura neboli příroda. No a mým dnešním hostem v tomto pořadu je umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle a náš bývalý kolega, někdejší moderátor a hudební ředitel Rádia Klasik Praha Marek Šulc. Ahoj Marku, vítej opět po čase v našem studiu.
1: Ondro, díky za pozvání, zdravím tebe i posluchače.
0: My jsme úvodem pořadu, možná to byl takový překvapivě ponurý úvod, ale my jsme úvodem tedy poslouchali hudbu ze Stravinského Svěcení jara, což předpokládám, že si vybral jednak v souvislosti s tématem přírody i se zahajovacím koncertem, kde tato skladba zazní. Tak jaký program vlastně letos festival takzvaně vykopne toho 12. června?
1: Ano, říkáš to naprosto správně. Svěcení jara bylo vlastně logickým vyústěním toho, že jsme se rozhodli mít téma natura. No a zároveň jsme věděli, že dirigentem bude David Robertson, Američan, který s Českou filharmonií nespolupracuje poprvé. Dirigent, který se rád věnuje hudbě 20. století. Takže vlastně v téhle kombinaci jsme s panem dirigentem došli právě ke Svěcení jara, které se mu nabídl do druhé části. No a v první části jsme věděli, že solistou bude špičkový korejský klavírista Suk Jin Cho a ten vlastně poměrně jasně řekl, co chce hrát, takže jsme souhlasili s jeho návrhem císařského Beethovenova klavírního koncertu. No a zároveň jsme ale chtěli, abychom dodrželi takovou nepsanou tradici, že pokud máme na zahájení symfonický orchestr, že tam zní Smetanova hudba. Takže jsme vlastně si začali povídat s Davidem Robertsonem, co by to mohlo být. On mluvil o tom, že nikdy nedirigoval švédské básně Smetanovi, a tak říkal, co byste mi doporučil. Tak já jsem mu naposílal všechny tři. Řekl jsem, že by mi přišlo fajn, kdyby to mohl být třeba Valštínův tábor. On souhlasil, takže tedy Valštínův tábor, potom 5. Beethoven pro klavír a po pauze Svěcení jara.
0: Navíc Česká filharmonie, tedy partnerský orchestr festivalu, teď má Svěcení jara v živé paměti, tak jeho nedávno uvedli pod taktovkou Semjona Byčkova, navíc ho i nahrávali. A mimochodem to je hudba, tedy Svěcení jara, která zněla i ve vtipném klipu vydaném na konci zimy, kde se Jiří Lábus objevil jako zmrzlinář přicházející s křížkem před funusem na festival. To Svěcení jara uprostřed tuhé zimy, to mě tedy tam velmi pobavilo v tom klipu. Čí to byl vlastně nápad? Mě to připomínalo trošku některé klipy třeba České filharmonie, takové vtipné. Stál zatím nějaký stejný tým?
1: Ano, stál. Ano. Stál zatím tým Jakuba Kožíška a Filipa Jelínka, což jsou pánové, kteří stáli i za těmi úspěšnými spoty, kdy Česká filharmonie nechá doma Semjona Byčkova a také za tím skvělým japonským spotem. A my jsme se s pány domluvili, protože jsme se znali už mého působení v projektu Rok české hudby, že by to chtělo něco netradičního pro Smetanovu Litomyšl. No a snad neprozradím úplně moc té kuchyně příprav, ale věděli jsme, že vlastně chceme a potřebujeme natočit něco před začátkem festivalu, no ale věděli jsme, že v tom druhém zámeckém nádvoří nestojí ten náš Smetanový sál, protože ten se staví 3-4 týdny před začátkem festivalu. No a tak jsme seděli na schůzce a přemýšleli, co by to mohlo být, no a Jakub s Prokopem přišli s tímhle nápadem. Já jsem pak přišel s návrhem, že by toho zmrzlináře mohl stvárnit Jiří Lábus, se kterým se znám už pár let, a Jiří Lábus souhlasil, no a já jsem z toho výsledku nadšený.
0: Pokud to někdo z našich posluchačů ještě neviděl, tak samozřejmě to najdou na YouTube nebo na internetu. A Jiří Lábus ostatně bude letos také jedním z účinkujících festivalu, vystoupí spolu s tanečním souborem Decadencers v představení podle úspěšné novely, kterou napsal pan Bach, takže se to na hudební festival hodí samozřejmě. Já vím, že ty máš k tomu tanečnímu divadlu blízký vztah, tak o čem bude konkrétně toto představení?
1: Ty si to správně zmínil, je to ta známá novela Racek, Jonathan Livingston Racek, a je to vlastně krásné propojení tance, zmínil si Decadencers, hráči České filharmonie a hudba Ivana Achera. Vlastně někteří z posluchačů třeba to představení viděli ve dvoraně Rudolfína, pro které se to vlastně primárně chystalo. Choreografem je Ondřej Vinklát, kterého také možná posluchači znají z historie vysílání Rádia Klasik, protože byl mým hostem několikrát. A vlastně za mě je to geniální představení, opět zajímavé propojení, netradiční prostor. A já, když jsem to představení viděl, a viděl jsem ho dvakrát, tak jsem si říkal, strašně moc bych stál o to, aby jsme ho převezli do Litomyšle. A takže jsme s Ondrou Vinklátem i se Štěpánem Pecharem vlastně vymysleli ten tvar, který může v uvozovkách suplovat schodiště ve dvoraně Rudolfína. A už teď je to vyprodané a máme tam převis zájemců, takže věřím, že to bude věc, která potěší příznivce, kteří na festival přicházejí za tancem.
0: Kromě toho ještě další taneční představení, třeba juniorský bavorský balet. Co ještě třeba z toho tanečního světa se tam v programu objeví?
1: Ano, letos je to právě ten zmiňovaný Racek a vedle toho čtyři choreografie mladých tanečníků z Mnichova. Opět pro mě fascinující soubor, který vlastně před pár lety založil Ivan Liška, což je původem český tanečník a později baletní mistr a baletní intendant. On byl přes 20 let šéfem bavorského baletu, slavného souboru při Bavorské státní opeře a vlastně v uvozovkách na důchod si vzal na starost nadaci pro mladé tanečníky. Jsou to tanečníci mezi 18 a 20 lety, jsou tam vždycky v tom souboru 2 roky a vlastně po škole to mají něco, jako když si představíme operní studio, tak to je v tom baletním světě a budou to 4 choreografie, za mě skvělé věci a já, když jsem byl v Mnichově se podívat právě za Ivanem Liškou a za jeho souborem, tak jsme snad 3 hodiny seděli u stolu a přemýšleli jsme, jaké choreografie zvolit. Věděli jsme, že tématem bude Natura, takže tam budou písně Potulného tovaryše v choreografii Jiřího Kiliána, ale bude tam také Bachovská svita číslo 3 v Neumayerově choreografii. No a po pauze projekt s názvem V lese slavného čínského choreografa, který dlouho působil jako šéf souboru v Dortmundu. No a na závěr úplně nová věc Marka Gekeho na hudbu Pink Floyd. Což mi přijde teda neuvěřitelná kombinace, že v rámci jednoho večera na renesančním zámku bude Bach, Mahler, potom hudba soudobé francouzské skladatelky a pak Pink Floyd.
0: Já myslím, že to je vlastně typické pro festival Smetanova Litomyšl, protože ta dramaturgie je skutečně žánrově pestrá a vůbec se kombinování různých žánrů nevyhýbá. Nicméně my už jsme tedy zmiňovali třeba Racka, Svěcení jara, choreografii s názvem Les, to všechno jsou témata související s přírodou. Jak ještě jinak se ta natura promítne do letošní dramaturgie Smetanovy Litomyšle?
1: My jsme chtěli, aby natura jako téma vlastně reflektovalo více věcí. Aby reflektovalo to místo, na kterém se festival koná. Nejsme v žádné velké metropoli, jsme v městě, které má 10 000 obyvatel, jsme v Pardubickém kraji, ale pár kilometrů od Vysočiny. Tak to byl jeden pohled. Další pohled byl ta pestrost. Ty jsi zmínil tu pestrost žánrovou. A je to symfonická hudba, opera, ale je to třeba letos i muzikál, protože je to Elizabeth, muzikál z Vídně, který přiváží Národní divadlo Moravskoslezské. Takže je to pestrost. Zároveň je to jakýsi řád, který já vnímám, že nám příroda dává. A také ten fakt, že člověk je maličkatým oproti té přírodě. No a pak jsem chtěl, když jsi zmínil Svěcení jara, tak jsem chtěl různé pohledy na tu hudební přírodu. Takže vedle toho nám tam Fox s Tomášem Netopilem zahraje Beethovenu pastorální, což jsou vlastně 2 rozdílné světy. Ta hodná příroda, prostě, že se jdeš projít jako po louce a ta pastorální opravdu taková je.
0: Ale je tam i ta bouře teda.
1: Je tam ta bouře samozřejmě, ale ta první věta je prostě taková, jako že tě to pohladí, ta příroda, a vedle toho to Svěcení jara, kde ti ta příroda nedá nic zadarmo. Takže tohle všechno jsou ty aspekty, které bych chtěl, aby ta natura jako téma ukázala v rámci toho letošního ročníku.
0: Ještě mě taky v souvislosti s přírodou napadá dětská opera o zpívajícím hrášku.
1: Jasně. Mendel Megaking, to je projekt, který vzniká ve spolupráci se Znojemským festivalem. My jsme se s Jirkou Ludvíkem, který je šéfem festivalu Znojmo, domluvili na tom, že bychom chtěli být udržitelní. a že vlastně necháme vzniknout operu v tom, řekněme, nějakém koproducentském modelu. Oslovili jsme Miloše Orsona Štědroně, což je soudobý český skladatel. A já jsem Jirkovi říkal, my máme téma Natura. A Jirka Ludvík zase potřeboval oslavit, teďka nevím kolikáté, prostě velké výročí Znojma. A teď jsme hledali ten průsečík. No a Jirka zjistil, že Johann Gregor Mendel působil chvíli ve Znojmě. A mně se to hodilo, že to byl člověk, který měl k přírodě velmi blízko. Spousta lidí zná to jeho hráškové téma. No tak se nám propsalo i do opery.
0: Tak to je hezké, že vlastně festivaly dávají vznik i takovýmhle dílům skrz svoje různé tematické průsečíky. Festival Smetanova Litomyšl samozřejmě je nevyhnutelně spojen s osobností Bedřicha Smetany a je logické, že i v tomto pořadu musí zaznít jeho hudba. Tak pojďme si teď poslechnout jako další hudební ukázku předehru k opeře Hubička, která také bude součástí letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. No a umělecký ředitel tohoto festivalu Marek Šulc je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem pořadu Hudba v miléniu je dnes jeho bývalý moderátor, dnes umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Schulz. No a právě v souvislosti se smetanovským tématem jsme teď vyslechli předehru k opeře Hubička v podání Orchestru Národního divadla, který na této nahrávce řídil dirigent Zdeněk Chalabala. Tak pojďme možná říct, co ještě od Bedřicha Smetany vlastně na festivalu zazní, kromě Valštínova tábora na zahajovacím koncertě.
1: Ty jsi zmínil tu Hubičku, což je věc, u které bych se rád zastavil. Hubička bude v podání mladých zpěváků. Bude to v rámci projektu Operní líheň, který má letos u nás na festivalu premiéru. Já si vzpomínám na to, jak za mnou přišel dirigent Jakub Klekr a říkal mi, já mám pocit, že spousta mladých zpěváků, kteří končí školu, se vůbec nedostanou ke Smetanovi. Všichni víme, jak náročné jsou smetanovské postavy. Ale víme, že zkrátka potřebujeme, aby mladí čeští zpěváci nebo zpěváci, kteří studují v Česku, aby se zkrátka Smetanovi věnovali, tak jsme s Jakubem Klekrem ještě oslovili režisérku Magdalenu Švecovou, která má za sebou také celou řadu smetanovských kreací a zároveň je pedagoškou, jak na střední škole, tak na vysoké škole umělecké. A udělali jsme konkurs, casting v Litomyšli právě na ty hlavní role nebo na ty solové role z Hubičky a zároveň jsme oslovili místní sbor KOS z Litomyšle, který právě bude tím sborem v té Smetanově Hubičce. No a když jsme ten konkurs vyhlásili, tak jsme s překvapením a s radostí zjistili, že se nám přihlásilo 85 malých zpěváků, kteří přijeli do Litomyšle a zkrátka nám přespívali. A my jsme původně si mysleli, že budeme mít prostě jedno obsazení, které nám zaspívá dvě představení, ale protože jsme viděli, že těch šikovných malých zpěváků je opravdu hodně, tak jsme se rozhodli, že vlastně dáme ještě jedno představení navíc, jakousi předpremiéru, a do té obsadíme ty covery. Já vlastně neznám ten český ekvivalent, stále nad tím přemýšlím.
0: Asi alternace se říká, ne, běžně, jako, český ale ekvivalent. To je něco. Ano, to.
1: Nevím, no zkrátka, posluchači asi vědí, že to jsou, jsou lidé, kteří nastudují tu roli také a jsou připraveni zaskočit, když by ten představitel onemocněl. A ten zkouškový proces probíhá už dlouhou dobu, protože nejsou to profíci, tak zkouší třeba díl, každý je z jiného místa, z jiného města. A je to věc, na kterou já se moc těším a byl jsem se podívat na několika zkouškách a vidím ten entuziasmus těch mladých lidí. Jo. Takže to je věc, na kterou se moc těším. A vedle toho Smetana operní bude díky Čertově stěně, nové inscenaci, která měla, a teď myslím, že to byl únor, premiéru v Brněnském národním divadle, takže to bude jeho poslední dokončená opera. Ale vedle toho taky třeba klavírní večer Matyáše Nováka, který zahraje Mou vlast. A teď, když se řekne Má vlast, tak na první dobrou samozřejmě symfonický repertoár, na druhou dobrou jsou lidé, kteří znají tu autorovu úpravu pro dvě ruce, ale vznikla úprava Jindřicha Kána, který to velké dílo, všech těch šest vět, upravil pro solový klavír. A Matyáš Novák si kousne do tohoto jablka a zahraje nám celou Mou vlast jenom pro solový klavír.
0: Ano, to je tedy úprava člověka s jménem Jindřich Kán z Albestu, ano. Zvláštní slovo. Tak dá se říct, že to je trochu takový objev Matyáše Nováka, protože on tady tuhle tu úpravu asi poměrně, řekl bych, oprášil a docela ji propaguje.
1: Ano, řekl bych, že to tak je. Já si vzpomínám, jak jsem se o tom bavil s jinými klavíristy a vlastně oni všichni znali jenom to jméno z učebnice, asi prostě klavírní metodiky nebo historie, ale vlastně málo kdo si na to sáhnul. No.
0: Kromě oper Bedřicha Smetany součástí Smetanovy Litomyšle bude třeba také Verdiho Aida, Martinů znovu objevená verze opery Mariken. Na zámku v Nových Hradech zazní Singspiel Vojtěcha Jírovce Lékař oční, tak to taky souvisí s tou přírodní tématikou trochu. Nicméně já mám radost, že v Litomyšli zazní aspoň jako výběr, podle mě u nás trochu neznámá a nedoceněná opera George Gershwina Porgy a Bess. Není to tedy muzikál, je to skutečně krásná prokomponovaná opera, kterou na českých jevištích moc nevídáme, protože ji podle přání autorů mají zpívat pouze černoští zpěváci, což se u nás tedy těžko realizuje. Kdo ji zaspívá v Litomyšli, nebo aspoň výběr z ní tedy?
1: Budou to černoští zpěváci, zpěváci, kteří ty své role zpívají třeba v New Yorkské metropolitní nebo v milánské Skale. A je to vlastně věc, ke které jsem přišel krásnou náhodou, když jsem byl v New Yorku,

0: na konci roku 24 v rámci finále projektu Rok české hudby, tak jsem se tam v Metropolitní opeře setkal s dirigentem Davidem Jacksonem, který je obrovským fanouškem české hudby. Učí se češtinu, zná Janáčkovy opery a on je léta dirigentem v New Yorkské Metropolitní a po představení Trubadura, na které mě pozval, jsme šli na večeři a ještě s jednou mecenáškou mluvil o tom, že by chtěl dirigovat v Česku a že by se chtěl vrátit do Litomyšle. A což mě zaujalo, a on tam dirigoval před x lety operní gala koncert ze Sumijo a zkrátka říkal, mě se tam strašně líbilo, chtěl bych se tam vrátit s českou muzikou. A já jsem si říkal, to není špatný nápad, ale když tu máme amerického dirigenta z New Yorkské Metropolitní, tak co kdyby nám přivezl nějakou americkou hudbu? A navrhl jsem mu Porgy a Bess. On souhlasil, vlastně jeho manažer a producent Mitchell Piper navrhl solisty, se kterými já jsem souhlasil a do toho jsme zapojili Janáčkovu Filharmonii Ostrava. Takže mě vždycky baví prostě dávat tyhle ty věci dohromady a teďka to vzniká, jsem vždycky v e-mailové komunikaci, v kopiích všech těch mailů a úplně vidím to nadšení jak orchestru v Ostravě, tak dirigenta. Takže abych ti odpověděl na tvou otázku, jako Porgy se představí charismatický Eric Green, jako Bess to bude Elizabeth Llewellyn, no ale zpívat bude třeba Tichina Bone, což je zpěvačka, která několikrát stvárnila některou z postav Porgy a Bess naposledy se Simonem Rattlem v Berlínské filharmonii, takže máme se opravdu na co těšit.
1: Mimochodem Simon Rattle je teda můj úplně nejoblíbenější Gershwinovský dirigent, který má taky na kontě krásnou nahrávku tady této opery, takže to posluchačům určitě doporučuji. K poslechu. Když už jsme zmiňovali žánrovou pestrost programu Smetanovy Litomyšle, tak pravidelnou součástí je taky takzvaná jazzová jízda. Já si velice dobře pamatuji jak Kubu Šedivého, tak Kristýnu Mihalovou, tedy z konzervatoře Jaroslava Ježka. Hlavně mi utkvěl Jakubův velmi suchý humor. Jak se tito dva hudebníci vystupující pod názvem Lash and Grey tedy dostali na jedno jeviště s Danem Bartou a Illustratosférou?
0: Já když jsem chystal ten předešlý ročník, tak tam jsme si s Ondrou Pivcem plácli a řekli jsme si, tak Gregoryho Portra asi do Litomyšle nedostaneme, nebo dostali bychom, ale asi bychom finančně vykrváceli. Ale Ondra mi říkal, hele, Kennedy je prostě super. A spousta lidí mi řekla, Kennedy je super, protože ji slyšeli několikrát v Žezdoku a prostě je to živel. A takže přijela Kennedy a její projekt Kennedy Administration. Nakonec teda nepřijel Ondra Pivec, protože měl zrovna ten večer povinnosti s Gregorem Portrem, ale věděl jsem, že ten další rok chci něco klidnějšího, hodnějšího v uvozovkách. A vzpomínám si na to, když jsem před XX lety s Danem Bartou dělal nějaké věci společně a říkal jsem si, tak Dan teďka nehraje s Jarama, protože měl prostě problémy s uchem a teďka s Jarama je to tak, jak to je, takže vlastně Jaři nehrají, ale věděl jsem, že Dan Barta by chtěl přijet na Smetanovu Litomyšle, tak jsem volal Danovi Bartovi a říkal jsem mu, moc rád bych tě pozval, zároveň dlouhá léta se znám s Robertem Balcarem, tak jsem si říkal, když by to bylo něco, kde bude i Robert, tak budu moc rád. A Dan říkal, my budeme slavit 25. výročí Illustratosféry. A já jsem si říkal, no to je skvělý a bude k tomu něco speciálního. A on říkal, hele, chystáme pár koncertů z Lash and Grey, které já osobně nikdy neznal, ale prostě slyšel jsem je xkrát a úplně jako uhranuli, musím říct, vlastně tou neslovenskou vokální technikou vším a na tom pódiu jsou oba hrozně milí takový pupíci.
1: Ano, ano.
0: To nejlepší smysl.
1: Nejenom na pódiu.
0: Takže oni to zahráli v Lucernem Music Baru a já jsem se na to šel podívat a bude to komorní večer, klidný večer. Vlastně musím říct, že v tom Lucernem Music Baru to bylo na stání a u nás v Litomyšli to bude na sezení. A myslím si, že vlastně na sezení to bude lepší ještě. Takže tohle je ten důvod. Myslím si, že Dana Bartu a Filipa Jelínka prostě oslovilo to, že by si mohli zahrát s mladými muzikanty a strašně se na to těším teda. No.
1: Ještě než si poslechneme další hudební ukázku a ještě než se podíváme zase do části programu Smetanovy Litomyšle věnované staré a barokní hudbě, tak ještě možná něco, prosím, řekni o rakouském muzikálu Elizabeth. To mě docela zaujalo, že existuje rakouský muzikál o císařovně Alžbětě Bavorské.
0: Když se v Rakousku zeptáš na ulici někoho na muzikálový svět, tak ti každý řekne Elizabeth, což jsem nevěděl.
1: A jako u nás Drákula třeba.
0: Přesně, a teďka právě jsem chtěl zmínit Svobodova Drákulu. 90-kový muzikál, v tom nejlepším smyslu slova, kdo slyšel Drákulu, tak opravdu Elizabeth je vlastně podobná, silné melodie, velký příběh. A já, když jsem se bavil s šéfem Národního divadla v Ostravě, s Jiřím Nekvasilem, tak jsem si říkal, pojďme se podívat i do světa muzikálů, ale muzikálů, který můžeme přivést do Litomyšle na zámek. A s Gábinou Petrákovou, se kterou se znám ze studií, jsme vlastně procházeli ten jejich repertoár a Gábina říkala, já si myslím, že by se tam strašně moc hodila Elizabeth, protože je to prostě příběh císařovny Sisy. Jsou to silné melodie. Zajímavostí je, že ten Michal Kunce, který je jedním z autorů, je původem Čech. A on napsal mraky věcí pro Karla Gotta. Takže to byla i taky věc, která mě zaujala. A jel jsem se podívat do Ostravy na Elizabeth a prostě je to skvělý muzikál. Člověk k tomu musí přistupovat jako k tomu žánru. Jsme v 90. letech, tam poetika toho je taková, jaká je, ale za mě prostě skvělé výkony všech těch herců, zpěváků, tanečníků, silné melodie, skvělé divadlo v režii Jiřího Nekvasila. Takže to byl důvod, proč přijíždí Elizabeth muzikál do Litomyšle.
1: O letošním 68. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl si v dnešním pořadu povídáme s uměleckým ředitelem festivalu Markem Šulcem. A ještě než se dostaneme k části programu věnované barokní a staré hudbě, poslechneme si další hudební ukázku. Bude to arie z druhého dějství Händlova oratoria Zuzana, které je napsáno na biblické téma a které také zazní letos na festivalu Smetanova Litomyšl v podání Kolegia 1704. A na této nahrávce uslyšíme slavnou americkou mezzosopranistku Joyce DiDonato.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě teď dozněla hudba Georga Friedricha Händla, arie z druhého dějství oratoria Zuzana v podání solistky Joyce Didonatou. No a Händlova Zuzana také zazní letos na festivalu Smetanova Litomyšl, stejně jako spousta dalších krásných barokních skladeb. Tak Marku, jestli bych se tě mohl zeptat, co jste vybrali z této repertoárové oblasti?
1: Zmínil jsi Händlovu Zuzanu, je to projekt, se kterým Kolegium 1704, které je také rezidenčním souborem našeho festivalu, přijíždí na naši hlavní festivalovou scénu. Já si vzpomínám, kdy v rámci ročníku 2022 zazněl na zámku Mesiáš právě v podání Kolegia 1704 a já si říkal, že rozhodně stojí za to, i když to menší obsazení, aby takováto velká věc zazněla právě na zámku. Takže zmíněné Händlovo oratorium Zuzana, ale vedle toho taky třeba projekt Terezy Válkové s jejím souborem Silencium, ke kterému se jako dirigent přidá Tomáš Netopil. Toho všichni známe jako symfonického operního dirigenta, ale ne možná každý ví, že on je velkým milovníkem staré muziky, sám stále hraje na housle ve svém maličkém ansámblu. A on se spojil s Terezou Válkovou a představí perly kroměřížského archivu, což je město, které je samozřejmě Tomášovo, protože i když cestuje po celém světě, tak stále je hrdým občanem Kroměříže. Takže to bude v piaristickém chrámu. No a co se týká té staré muziky, rád vyzdvihnu také koncert v Zámeckém divadelku. Do Litomyšle se vrátí, já mu tak soukromě říkám, čertík z krabičky, sopranista Majan Licht, který zářil v loňském provedení Figaro svatby.
0: Zpíval Cherubína.
1: Ano, vlastně, zpíval Cherubína a on úplně zaujal festivalové publikum, protože je to prostě osobnost, kterou nemůžeš přehlédnout, i když není vysoký svou postavou, takže jsme se s Majanem vlastně domluvili, že by mohl udělat takový recital v Zámeckém divadelku, což je nádherný prostor uvnitř zámku a přijde se svým čembalistou a vlastně společně jsme připravili program, který také nese podtitul Síla přírody. Takže Majan Licht. No a pak chci pozvat všechny moc na projekt Báry Kabátkové a jeho souboru Tiburtina. Bára Kabátková se před nějakou dobou propojila s dirigentem a s muzikantem a hlavně skladatelem Michalem Nejtkem a společně vytvořili desku a projekt Trobajric a vlastně Michal napsal nové písně, které vychází z inspiračního zdroje Trubadůrek středověkého a společně to provedou také v piaristickém chrámu.
0: My dokonce některé písně z tohoto alba taky hrajeme v našem vysílání, takže to možná posluchači znají. No a ještě z oblasti té staré hudby třeba taky můžeme zmínit braniborské koncerty, aspoň tedy některé z nich budou součástí programu v podání Nikolase Kremera a České komorní filharmonie. Mezi letošními účinkujícími samozřejmě vynikají, co se týče zvučnosti a světové proslulosti, určitě dvě jména. To si myslím, že jsou Bryn Terwel a Antonio Papano. Pojďme začít u Bryna Terwela jako jedné z těch dvou největších zahraničních hvězd. Ty se s tímto pěvcem, pokud vím, setkal, točil si s ním i rozhovor a vím, že ho máš rád, tak jsem čekal, kdy se objeví i v Litomyšli. Bylo to náročné získat tuto světovou hvězdu pro festival?
1: Bylo to náročné, že jsme se na to museli počkat. My jsme s Michalem Metkem, vlastně, který je ředitelem Smetanovy Litomyšle, věděli, že bychom byli rádi, kdyby Bryn Terwel přijel do Litomyšle, zároveň jsme věděli, že nechceme vysypat celý balík festivalových peněz pouze na jednu hvězdu, takže byla to věc čekání na termín, zároveň také nějakého vyjednávání o honoráři, no a povedlo se to. Bryn Terwel přijede a samozřejmě, že, a už si to zmínil, je to zpěvák, který pro mě byl vzorem, když jsem sám studoval zpěv na HAMU. Je to člověk, se kterým jsem se setkal, zpívá stále skvěle i přes svůj věk a vybral pro Litomyšl perfektní repertoár. My se podíváme za jeho nejslavnějšími rolemi, bude to třeba Mefistofeles, nebo to budou ukázky z Wagnera, ale i Falstaff, Verdiho Falstaff, což je jeho parádní role. No a Bryn Terwel se netají tím, že se věnuje i světu muzikálu a vždycky musí zaznít nějaká velská píseň, takže ve druhé polovině to bude vlastně takový lehčí repertoár. No a Bryn Terwel stál o to, abychom my doporučili sopranistku, se kterou by mohl zpívat. A mě už pár let fascinuje Slávka Zámečníková, skvělá sopranistka ze Slovenska. A já jsem se s ním vlastně osobně setkal při natáčení desky s Pavlem Černochem, kdy zpívala Mařenku. Takže jsem Slávku oslovil a souhlasila, takže za mě je to skvělý pár a 2. července prostě Brain Interval bude v Litomyšli.
0: My si taky už za chvíli závěrem tohoto pořadu v jeho podání poslechneme jednu z árií, která tam zazní. Je to tedy taková ďábelská árie Mefistofela ze stejnojmenné opery Ariga Boita, Sonlo Spirito. Brain Interval mimochodem nedávno taky uváděl na tom britském rádiu Classic FM svůj pořad o operních padouších. Nevím, jestli
1: vlastně
0: to zaznamená.
1: Neslyšel jsem to, ale vlastně natočil celou desku, že jo, inspirovanou těmi padouchy. No, jemu jdou teda fantasticky. Já ho slyšel v Bergenu jako Scarpiu, což je taky jeho parádní role, se kterou zářil dlouhá léta v Londýně. A to bylo koncertní provedení a prostě máš z něj hrůzu jenom v rámci koncertního provedení.
0: A jinak je to samozřejmě milý chlapík.
1: Je to milý chlapík.
0: Který samozřejmě zaspívá i různé pozitivní role v rámci tohoto večera. S jakým programem přijde Londýnský symfonický orchestr? Bude to vlastně jejich první vystoupení v Litomyšli?
1: Bude. Absolutně. Je to samozřejmě pro Litomyšl a pro nás na festivalu velká věc. Přijíždí Londýnský symfonický orchestr, když se podíváme na ty různé tabulky světových orchestrů, tak samozřejmě obavíme, že je to strašně subjektivní, ale zkrátka patří k těm, a teďka nevím, 5-7 nejlepším na světě. S nimi přijíždí Antonio Papano, člověk, který dlouhá léta byl šéfem Královské opery v Londýně a vlastně je tak jako trochu symbolické, že teď je jeho nástupcem v uvozovkách český dirigent Jakub Hruša, který je s festivalem také silně propojen. Orchestr je na turné, předtím, než pojede do Litomyšle, tak bude hrát koncerty v Praze, ale my jsme stáli o to, aby to byl jiný repertoár, takže Antonio Papano do Litomyšle přiveze zásadní skladbu anglického repertoáru, což jsou Elgárovy variace Enigma. Mám pocit, že určitě je znají i naši posluchači, protože tu nejznámější část Nimrod pravidelně v rádiu hrajete. A po pauze to bude Čajkovský, jedna snad asi z nejhranějších symfonií na světě, ne-li nejhranější. Takže za mě je to taková jako výkladní skříň té klasické hudby, jsem rád za toho Elgára. A je to věc vlastně, kterou si úplně neumím jako zatím představit, že přijede LSO a Antonio Papano prostě do Litomyšle.
0: Tak snad to založí nějakou tradici hostování předních světových orchestrů v Litomyšli i do budoucna. Loňský ročník festivalu měl mimořádný úspěch, zaznamenal rekordní prodeje vstupenek. Očekáváte podobný zájem i letos? Teď už je krátce před zahájením, takže se to asi dá dobře odhadnout.
1: Dá se to odhadnout. My dokonce jsme zjistili podle sběru dat, že když jsme zahájili předprodej v březnu, tak ta čísla v ten den toho předprodeje byla ještě o něco vyšší než v tom loňském roce, ale vím, že třeba ještě pár vstupenek je na Händelovu Zuzanu nebo pro mě překvapivě na Opera Gala Bryna Terwilla. Takže nějaké vstupenky ještě stále jsou a nás samozřejmě nesmírně těší ten zájem publika a to, že lidé, a víme to, protože nám to lidé píšou, nebo když se s nimi potkáváme, tak nám to osobně říkají, že podle toho třeba plánují svou dovolenou, nebo že startují svou dovolenou v Litomyšli. Takže z těch prodejů se strašně moc těšíme.
0: Smetanový sál vlastně teď zažije svůj druhý ročník. Pódium už je smontováno, teď když natáčíme dva týdny před festivalem.
1: Už je, ne všechno, ale dokonce teďka už se instalovalo hlediště.
0: Tak já přeji, ať má letošní 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl úspěch a moc děkuji uměleckému řediteli festivalu a našemu bývalému kolegovi Markovi Šulcovi, že zavítal opět po čase tady do studia Rádia Klasik Praha a že nám o programu letošního ročníku sdělil všechny tyto podrobnosti. Ještě jednou tedy zopakuji, že festival bude probíhat od 12. června do 5. července a podrobnosti samozřejmě najdete také na webových stránkách smetanovalitomyšl.cz. Tak Marku, moc ti děkuji za rozhovor, měj se krásně. A někdy se budu těšit opět na slyšenou.
1: Díky moc za pozvání, všechny zvu do Litomyšle, včetně tebe, a hezký den.
0: Závěrem dnešního pořadu nám tedy Brain Interval zaspívá arii z Boitovy opery Mefistofeles a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsem.

Dozněla nám první věta ze symfonie číslo 59 A-dur Josefa Haydna, takzvaná ohňová symfonie, zněla v podání Royal Northern Symphonia, kterou řídila Rebecca Miller. Na Radio Klasik Praha jsme právě začali odpolední vysílání v sobotu 13. června. 13. června, takže svůj svátek slaví Antonín a to je jméno, které se mě velmi dotýká, protože miluji Antonína Dvořáka a to až natolik, že před 15 lety jsem po vzoru Antonína Dvořáka pojmenovala i svého syna, takže mému Tondovi přeju také krásný sváteční den a všem Antonínům. Od mikrofonu vás dnes v sobotu 13. června zdraví Mirka Časarová. Začali jsme Josefem Haydnem a budeme pokračovat Camille Saint-Saënsem. Máme tu koncert pro klavír a orchestr číslo 2 G-moll. Zazní první věta.

Tak to byla první věta Andante Sostenuto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns. Emmanuel Viom řídil PKF Prague Philharmonia a na klavír hrál Andrew von Oyen. A teď tu máme jaro, jak za okny, tam dnes je opravdu krásné, příjemné počasí, tak ale i na éteru Rádia Klasik Praha. Je tu jaroč ze čtveraročních období

To byla třetí věta Danza Pastorale ze čtveraročních období, konkrétně z jara Antonia Vivaldiho. Umělecký vedoucí souboru Europa Galante byl Fabio Biondi. Za 6 minut bude 12:30 a my tu máme téma z filmu Vykoupení z věznice Shawshank, film z roku 1994 s hudbou Thomse Newmana.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla velmi populární árie z opery Carmen, árie Toreadora. Toreadorem byl basista René Papp a hrál orchestr německé opery v Berlíně, který řídil Kent Nagano. Nás teď čeká třetí věta ze symfonie číslo 1 D-dur, takzvané Titán, od Gustava Mahlera. Poslechneme si nahrávku České filharmonie, kterou řídí Semjon Byčkov.

Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie číslo 1 D-dur, takzvané Titán, kterou napsal Gustav Mahler. Třetí věta je vlastně pohřební pochod na nápěv dětské písně Frér Jacques, ale v molové tónině. Poslouchali jsme nahrávku České filharmonie, kterou řídil Semjon Byčkov. Před námi je teď devátá část zvodní hudby Georga Friedricha Händla.

Na Radio Klasik Praha dozněla část z vodní hudby Georga Friedricha Händla, konkrétně 9. věta. Christopher Hockwood řídil The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. Co nás čeká po 13. hodině, která to bude už za 12 minut, tak bude to například klavírní koncert George Gershwina, prolog z opery Alceste Jeana Baptisty Lillyho, Richard Strauss a Valčík z jeho Růžového kavalíra, či hudba z filmu Piano Michaela Nymana. Richard Strauss nás čeká, ale i teď máme tu sextetovou předehru ze svity Capriccio.

0: Dozněla sextetová předehra ze svity Capriccio Richarda Strausse. Na housle Edwin Paling, Andrew Martin, viola John Harrington, Jan But a violončela Timothy Walden a Jeremy Fletcher.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak to byla třetí věta z koncertu F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina. Simon Rattle řídil City of Birmingham Symphony Orchestra. Na klavír hrál Peter Donahue. My jsme tak na Radio Klasik Praha otevřeli další vysílací hodinu. Budeme pokračovat hudbou Jeana Baptisty Lillyho, Richarda Strausse, Michaela Nybena či Gilles Masneta. Teď je před námi prolog z opery Alcesta. Je tu Jean-Baptiste Lily a soubor Le Talent Lyrique.

Tak to byla prolog z opery Alceste Jeana Baptisty Lullyho. Poslouchali jsme soubor Le Talent Lyrique a určitě není bez zajímavosti, že tato nahrávka získala nominaci na cenu Grammy za rok 2018. Teď máme 10 minut po 13. hodině a čeká nás první valčíková řada z opery Růžový kavalír Richarda Strause. Neme Jervy řídí Skotský národní orchestr.

Tak to byla první řada valčíků z opery Růžový kavalír Richarda Strause. Neme Jervy řídil skotský národní orchestr. Za 8 minut je 1:30 a my tu máme filmovou hudbu. Je tu hudba z filmu Piano Michaela Neimana.

0: Klasik Praha.
1: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: vyplatí.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvou dvou, pěkné bavzen, zjistí o ní nejdi tělo kterým sínsí a jim hán káhal.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme Navarez z baletní hudby z opery Sid, Gilles Masneta. Keith Clark řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Nyní se vydáme do barokní doby, je tu Johann Sebastian Bach a jeho houslový koncert číslo 2 E-dur, ze kterého si poslechneme druhou větu Adagio. Hraje nám soubor Concerto Köln na housle Giuliano Carmignola.

Poslouchali jsme druhou větu Adagio z houslového koncertu číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám soubor Concerto Köln na housle Giuliano Carmignola. Je 2:07 a my tu máme lazebníka sevilského. Předehru k opeře Joaquina Rossiniho nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídí Vladimír Válek.

Poslouchali jsme předehru k jedné nejznámější a nejúspěšnější opeře Joaquina Rossiniho. Byl to jeho lazebník sevilský Vladimír Válek, řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. Další skladbou bude Valstrist Jeana Sibelia. Herbert von Karajan řídí Berlínské filharmoniky.

Na Radio Klasik Praha nám dozněl vals Trist, skladba Jeana Sibelia, kterou hráli berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. Blíží se 14. hodina, co nás v ní čeká, bude tu Domenico Obíci, Antonín Dvořák, Klára Schumannová, Jacques Offenbach či John Williams, tedy celá řada skvělé, krásné hudby. S touto hodinkou se pak rozloučíme s Francem Schubertem. Máme tu třetí větu z jeho fantazie pro čtyřruční klavír F mol. Na klavír hrají Bertrand Chamaillou a Live Uwe Antsnes. Tato fantazie F mol je z posledního roku Schubertova života, je tedy z roku 1828.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
2: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
2: Amorino. Umění italského gelata.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

O Sospiro Amoroso, Spirito, tak to byla skladba od raně barokního italského skladatele a zpěváka Dominika Obíciho. Ten působil v chrámu svatého Marka v Benátkách a dochovaly se jeho madrigaly a ze sbírky Madrigaly et er a Voce Sole byla právě i tato skladba. Poslouchali jsme živou nahrávku ze svatováclavského hudebního festivalu z roku 2017, kde zpíval baritonista Tomáš Král. A já vás teď vezmu do podsvětí, ale nebojte se, nepůjdete tam sami. Bude s vámi Orfeus a Jacques Offenbach. Je tu předehra k operetě Orfeus v podsvětí.

Tak to byla předehra k operetě Orfeus v podsvětí Žaka Offenbacha. Martin Zieghardt řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A nové stvárnění této operety připravují v Liberci. V září se chystá premiéra v režii Lindy Hale-Kepertové. Teď máme 13 minut po 14. hodině a nás čeká romance z klavírního koncertu Amol Kláry Schumannové. Na klavír hraje Beatrice Rana.

Poslouchali jsme romanci z koncertu pro klavír a orchestr a mol Kláry Šumanové. Janik Neze Segan řídil Chamber Orchestra of Europe, na klavír hrála Beatrice Rana. Klára Šumanová napsala tento klavírní koncert jako svůj jediný dokončený, a to v roce 1835, tehdy ještě pod dívčím jménem Klára Víková, a bylo to o 10 let dříve, než její manžel Robert Schumann napsal ten svůj, mimochodem také v A-mol. Kláře tehdy bylo 15 let. Sama ještě téhož roku skladbu premiérovala jako solistka s Gewandhaus orchestrem pod taktovkou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My tu teď máme českou hudbu, je tu Antonín Dvořák a jeho smyčcový sextet A-dur, ze kterého si poslechneme třetí část Furiant.

Poslouchali jsme Furiant, třetí část ze smyčcového sextetu Adur Antonína Dvořáka. Hrál nám soubor Lípa muzika sextet, což je velmi specifické těleso, které Josef Špaček, houslista, sestavil pro jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika v roce 2019. A teď tu máme téma z hudby k filmu Schindlerův seznam Johna Williamse. Hraje soubor Letry di Diable na housle Nemanja Radulovič.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými.

0: lidmi pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme první větu z koncertu E-moll pro violončelo a orchestr Edwarda Elgara. Jeho Dimenuin řídil Royal Philharmonic Orchestra London, na violončelo hrál Julian Lloyd Webber. Za 5 minut bude 3:15 a já bych vás teď ráda pozvala k večernímu poslechu Rádia Klasik Praha. V 19 hodin tu máme pořad Na osobní notu. Povídala jsem si se sopranistkou Eliškou Gatringerovou a basistem a hlasovým pedagogem Martinem Vodrážkou, kteří představili své nové vokální kurzy VoxLab. Ty se uskuteční druhý týden v červenci na zámku Velnářích a jsou velmi speciální tím, že se nezabývají pouze lidským hlasem, pěveckou technikou či interpretací, ale vlastně přinášejí komplexní služby pro pěvce a zpěváky, takže je tam herecký workshop, pak takzvaná Feldenkraisova metoda, která pracuje s vědomým pohybem, uvolněním a práce s tělem. Pak je tam psycholožka, workshop s profesionální maskerkou a make-up artistkou. Samozřejmě nechybí ani právo, umělecké právo. A pak také, jak propagovat sám sebe, tedy self-promo a marketingový workshop. Nejenom o těchto kurzech si budu povídat v pořadu Na osobní notu s Eliškou Gatringerovou a Martinem Podrážkou. Pak přijde 20. hodina, koncert bez smokingu. Dnes nás čekají nádherné árie, a to v podání Daniela Matouška, tenoristy. Společně s ním bude zpívat klavírista Ahmad Jafar Hedar, na kytaru Barbora Kubíková a Jan Kučera bude řídit symfonický orchestr Českého rozhlasu. A ve 22 hodin repríza pořadu Švédský stůl, kdy vám Stanislav Přebdota představí barokní uvertýry v podání německého orchestru Kapela Koloniensis z Kolína nad Rýnem. Tak to byla pozvánka na dnešní večer a my tu teď máme duet z opery Manon Lescaut, Giacomo Pucciniho, zpívají Kristýne Opolais a Jonas Kaufmann.

Manon a rytíř de Grie, tak to byla sopranistka Kristine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann v závěrečném duetu opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Společně s nimi jsme poslouchali Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, které řídil Antonio Papano. Další skladbou je hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Máme tu třetí větu z jeho symfonie číslo 33 B-dur.

Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie číslo 33 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ton Koopman řídil amsterdamský barokní orchestr. Před námi je 15. hodina, ta tu bude za 7 minut. Na co se můžete v této hodině těšit? Tak bude tu Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Houslová fantazie Maxe Brucha či symfonie B-dur Františka Xavera Duška. S touto hodinkou se pak rozloučíme arabeskou C-dur Roberta Schumana. Na klavír hraje George Lee.

0: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla populární skočná ze třetího dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A nás teď čeká třetí věta ze skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha. Na housle hraje Itzhak Perlman.

Na Radio Klasik Praha dozněla třetí věta ze skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha. Jesus López Kobuš řídil New Philharmonia Orchestra, na housle hrál Itzhak Perlman. Je 14 minut po 15. hodině a před námi je třetí věta ze symfonie P-dur Františka Xavera Richtera. Posloucháme Helsinský barokní orchestr, který řídí Apo Häkkinen.

Tak to byla třetí věta ze symfonie B-dur od klasicistního skladatele a klavírního virtuóza, kterým byl František Xaver Dušek, přítel Wolfganga Amadea Mozarta a jeho hostitel v Praze ve vile na Bertramce. My jsme poslouchali helsinský barokní orchestr, který řídil Apo Häkkinen. A nás teď čeká Intermezzo Sinfonico z opery Sedlák Kavalír Pietra Mascagniho. Giuseppe Sinopoli řídí Filharmonia Orchestra.

Nádherné intermezzo symfoniko z opery Sedlák Kavalír Pietra Mascagniho. Giuseppe Sinopoli řídil Philharmonia Orchestra. A teď tu máme filmovou hudbu, film Exodus z roku 1960.

0: Klasik Praha.
1: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tahické léto a Popolas Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla první věta ze sonáty pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů. Poslouchali jsme nahrávku, na které účinkoval violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik. Máme 7 minut po 15:30 a nás teď čeká předehra k operetě Noc v Benátkách Johanna Strause.

Tak to byla předehra k operetě Noc v Benátkách Johanna Strause. Premiéra tohoto díla se konala v říjnu roku 1883 v Berlíně a byla pořádána jako při příležitosti znovu otevření divadla. My jsme poslouchali symfonický orchestr Burgenlandu, který řídil Rudolf Biebl. Za 3 minuty bude 3:15 a před námi je Jan Václav Antonín Stamic a druhá věta z jeho symfonie Pastorále. Marek Štrincel řídí Pardubický komorní orchestr.

Doznělo nám Larghetto, druhá věta ze symfonie Pastorale Jana Václava Antonína Stamice. Marek Štrincl řídil Pardubický komorní orchestr. A teď pozveme do hlavní role klavíristu Ivana Moravce. Je tu třetí věta presto z koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Jurij Simonov řídí Českou filharmonii a za klavírem sedí již zmiňovaný Ivan Moravec.

To byla třetí věta presto z klavírního koncertu G-dur od Maurice Ravela. Skladatel jej psal mezi lety 1929 až 31, přičemž byl silně ovlivněn jazzem a tehdejším moderním hudebním stylem. Odrazilo se na něm také jeho turné po Spojených státech. Třetí věta je až extrémně náročná na techniku, působí velmi energicky a divoce. Myslím si, že klavírista Ivan Moravec naprosto obstál perfektně. Společně s ním jsme slyšeli Českou filharmonii, kterou řídil Jurij Simonov. Poslední skladbou v této vysílací hodině bude serenáda pro smyčcový orchestr S-dur Josefa Suka. První větu nám zahraje Pražská filharmonie, Pražská komorní filharmonie, kterou řídí Jakub Hruša.

0: Klasik Praha.
1: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez s tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz. S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Poslouchali jsme zhudebnění žalmu 112, Beatus Vir, tedy blahoslavený muž, a to z pera německého barokního skladatele dvorního varhaníka ve Vídni na dvorech císařů Ferdinanda III. A Leopolda I. Wolfganga Ebnera. Nahrávka pak pochází z alba souboru Muzika Antiqua Praha, barokní hudba z kroměřížského archivu. Soubor Muzika Antiqua Praha řídil Pavel Klikar a zpívali Zdeněk Kazda, Stanislav Předota, na varhany hrál Pavel Klikar. Nás teď čeká farandol ze svity číslo 2 Arlézanka Georges Bizeta. Pavle Dešpalí řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Tak to byl Farandol, čtvrtá věta ze svity Arlézanka Georges Bizeta. Pavle Dešpal zřídil slovenský rozhlasový orchestr v Bratislavě. Je 10 minut po 16. hodině a nás čeká první věta z klavírního cyklu Imprese Josefa Bohuslava Förstera. Na klavír hraje Petr Šakucn.

Tak to byla úvodní část klavírního cyklu Imprese, který napsal Josef Bohuslav Förster. Nahrávku pak pořídila americká pianistka, která žije v Praze, Patricia Goodson. Je 16:45 a před námi je koncertní předehra Froissart Edwarda Elgara. Andrew Davis řídí Philharmonia Orchestra.

0: Dozněla koncertní předehra Froissart Edwarda Elgara. Andrew Davis řídil Philharmonia Orchestra. Za chviličku se dozvíte téma pořadu Hudba stříbrného plátna s premiérou ve středu 17. června a pak už tu budeme mít hudbu z nejúspěšnější české počítačové hry Kingdom Come. Hudbu k tomu psali Jan Valta a Adam Sporka.
1: Klasik Praha.
2: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla hudba z nejúspěšnější české počítačové hry, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií a odehrává se kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné hory a nese název Kingdom Come Deliverance, Římská 2. Hudbu napsali Jan Valta a Adam Sporka. A já mám teď pro vás pozvánku na 23. června, což je úterý v 19 hodin a 30 minut na open air koncert do Vyšehradských sadů, kde bude hrát Fok a kde pod svým dirigentem Tomášem Netopilem zazní symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa Antonína Dvořáka. Vyšehrad je posvátné místo, kam se našinec vydává při slavnostních chvílích. Není divu, že Smetana svůj geniální cyklus básní zahájil právě na Vyšehradě. Poprvé se sem praští symfonikové vydali v červnu 2024 ke svým 90. narozeninám. Byla to mohutná slavnost, blízké setkání hudebních druhů. Po druhé ve svých dějinách Fok přeletí na křídlech z obecního domu do Vyšehradských sadů v červnu 2026 a tentokrát na křídlech Dvořákových. Se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem provede orchestr další ikonický opus Staroslavnou novosvětskou. Koncert se koná ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad, vstup je zdarma, takže neváhejte 23. června v 19 hodin a 30 minut Vyšehradské sady, novosvětská Antonína Dvořáka. Jako moderátor se představí Ondřej Havalka. A nám se teď coby skladatel představí Miloslav Ištvan, jeho sonátu pro klarinet a klavír nám zahrají Igor František a Lukáš Michel.

To bylo nejhranější dílo Miloslava Ištvána, brněnského skladatele druhé poloviny 20. století. Jeho sonáta pro klarinet a klavír, ze které jsme poslouchali první větu. Na klarinet hrál Igor Františák, na klavír Lukáš Michal. Za 5 minut bude 3:15 na 5 a nás čeká třetí věta z dob Holdbergových Edvarda Hagerupa Grieg.

Poslouchali jsme třetí větu ze svity z dob Holbergových Edvarda Hakeruba Krieger. Neville Marriner řídil Akademii svatého Martina v Polích, na housle hrál Kenneth Cilito, na violu Stephen Shingles. My se pomaličku blížíme k 17. hodině. Po ní nás čeká hymnus Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho, také finále 4. symfonie Petra Iljiče Čajkovského či Klaudovo. Tímto zdravím Zdeňka Klaudu do Národního divadla, ale je to Faunovo odpoledne Claude Debussyho. To vše tedy po 17. hodině. My tu teď máme Dmitrije Šostakoviče a to druhou větu z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 a mol.

Poslouchali jsme druhou větu z houslového koncertu číslo 1 a mol Dmitrije Šostakoviče. Alan Gilbert řídil NDR v Elbphilharmonie Orchestra, na housle hrál Frank Peter Zimmermann. Poslední skladbou v této hodině pak bude koncertní předehra Riblas Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Ricardo Schey řídí Gewandhaus Orchestra Leipzig.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Ladíte Klasik Praha.

To byl hymnus Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho. Na varhany hrál Philip Rushford a zpíval Choir of Trinity College Cambridge. My jsme tak otevřeli poslední moderovanou hodinu odpoledního vysílání v sobotu 13. června na Rádiu Klasik Praha. Teď nás čeká finální věta ze symfonie číslo 4 F-moll Petra Iljiče Čajkovského. Semjon Byčkov řídí Českou filharmonii.

Nádherné finále, čtvrtá věta ze symfonie číslo 4 F-moll Petra Iljiče Čajkovského. Hrala nám Česká filharmonie, kterou řídil Semjon Byčkov. Pojďme se podívat, co vás na Rádio Klasik Praha čeká dnes večer v sobotu 13. června. V 19 hodin je tu pořad Na osobní notu. Povídala jsem si se sopranistkou Eliškou Gatringerovou a basistou a hlasovým pedagogem Martinem Vodrážkou, kteří představí své nové vokální kurzy VoxLab. Ty proběhnou v červenci na zámku Velnářích a kromě hlasových disciplín přinášejí také herectví, Feldenkraisovou metodu, psychologii, workshop s profesionální maskérkou nebo také náhled do self-promo světa. Ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes s hlasem tenoristy Daniela Matouška a ve 22 hodin repríza pořadu Švédský stůl, barokní uvertýry v podání německého orchestru Kapela Koloniensis z Kolína nad Rýnem a můj kolega Stanislav Předota. A teď již nás čeká preludium Faunovo odpoledne Claude Debussyho.

Doznělo nám preludium Faunovo odpoledne Claude Debussyho. Poslouchali jsme nahrávku Los Angeles Symphony Orchestra, které řídil André Preven. A teď tu máme mambo z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. Budeme poslouchat úpravu pro solové violončelo, na které hraje Gautier Capuçon, společně s ním Bretaňský národní orchestr, který řídí Johanna Malangré.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodráškou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90.

0: a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Tak to byla pátá věta z pařížského kvartetu číslo 1 Georga Filipa Telemana. Hrál nám klan rodiny Kuykenových a na čembalo Gustav Leonhardt. Poslední skladbou v dnešním moderovaném sobotním odpolední je nejhranější skladba významného českého symfonika 20. století Miloslava Kabeláče. Budeme poslouchat Mysterium času, pasakália pro velký orchestr. Marko Ivanovič řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Mirka Časarová vám přeje krásný zbytek sobotního. Podvečera až večera budu se na vás těšit zítra v neděli na Radiu Klasik Praha.

0: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
1: S jarem se probudila svěžest.
2: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
1: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
2: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
1: Amorino. Umění italského gelata.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
0: Jsme Klasik Praha.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
5: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová a začíná další díl pořadu Na osobní notu. Stát se dnes pěvcem není jen tak, už dávno nestačí talent od Boha. No vlastně talent asi vůbec nikdy nestačil. Musí se k tomu přidat hlavně odhodlání, píle a vytrvalost. A k tomu si pěvec často musí být sám sobě manažerem, psychologem, právníkem. A kde se tohle všechno má naučit? A tak vznikly kurzy, které se jmenují Vox Lab a které toto vše přinášejí. Se mnou ve studiu sedí jejich zakladatelka, sopranistka Eliška Gatringerová a pěvecký pedagog, basista Martin Vodráška. Eliško, Martine, vítejte.
1: Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme hned k jádru věci. Vox Lab, co to znamená a kde se vzal ten nápad?
1: Tak nad tím názvem jsme dlouho přemýšleli. V našem spolku Artujeme, který jsem založila spolu s dalšími třemi ženami. Jednou z nich je ředitelka základní umělecké školy v Březnici. Tou druhou ženou jsem já a tou třetí ženou je hraběnka Katarina Lobkovic, která se s námi do tohohle činu pustila. A přišel k nám takový krásný prostor zámku v Velnářích, kde jsme hodně dlouho přemýšleli o tom, co bychom mohli tam vymyslet za koncert nebo za nějaký projekt. A vlastně na to konto mě napadlo, že by to byl nádherný prostor pro nějaké pěvecké kurzy. Možná pro kurzy, který jsem celý život hledala, a když jsem je potřebovala, tak vlastně nebyly na trhu k mání. A takže jsem si je tak trošku vysnila, trošku vyrobila vlastně sama. A doufám, že budou moc úspěšný, protože myslím si, že jsou to vlastně opravdu nejkomplexnější kurzy momentálně v České republice.
0: Před námi je doba prázdnin a to je tedy čas pro kurzy jako stvořený, protože ve škole se studenti nemohou vzdělávat, mají volno, ale chtějí prostě někam jet, někam si rozšířit obzory. Kdy přesně se tyto kurzy konají?
1: Takže začínáme 5.7. a končíme 11.7., to znamená července. Je to tedy ještě začátek těch prázdnin, takže si myslím, že ještě člověk je v tom procesu ještě schopen si něco hezkého, tam se něco ještě hezkého naučit a pak si odpočine o prázdninách.
0: Ještě má hlas stále naladěný, ještě ano, je rozjetý, ano, ještě ano. Nespí. A v čem jsou tyhle kurzy jiné než ostatní kurzy?
1: Tak hlavně v tom přístupu k tomu, co chceme, aby se za ten týden ten zpěvák dozvěděl a otevřel si obzory v tom, co je pro něj vlastně důležité potom sledovat dál do budoucna. Protože samozřejmě všichni víme, že za týden nikdo nedělá jako zázraky na počkání, takže my bychom chtěli otevřít všechny ty dveře, ukázat, co je dneska strašně důležitý, ať je to teda sebepropagace, ať je to všechno, co tam bude, to můžeme pak asi vyjmenovat, nebo mám to vyjmenovat teď.
0: Na to určitě dojde, na jo. To určitě dojde.
1: Tak prostě chceme, aby vlastně okusili to všechno, co je pro to povolání potřeba. Vlastně mohou tam i studenti, i profesionálové. Myslím, že každý vlastně si tam najde ten svůj klid, to prostředí je nádherný, takže vlastně profesionální zpěvák tam může pracovat na nějaké svoji třeba roli, kterou si potřebuje udělat a ještě se dovzdělat k tomu, co všechno ještě potřebuje, protože ta doba se mění a to, co před 10 lety třeba například nebylo až tak důležité, dneska je prostě mnohem důležitější. Takže si myslím, že to je jak pro studenty, tak pro profesionály a možná jsme taky strašně unikátní v tom, o tom by mohl mluvit Martin, v tom konceptu té výuky toho zpěvu.
0: Ještě Martine, vteřinku vydrž, tvá chvíle přijde. Takže ty kurzy jsou věkově neomezené? Může
1: ano.
0: Tam přijít 80-letá profesionálka?
1: Ano, a to bychom byli hrozně rádi, kdyby přišla.
0: Já když si vzpomenu sama na sebe, když jsem na pár takovýchto kurzů vyrazila, tak to pro mě vždycky bylo vlastně hrozný zážitek. Protože jsem měla pocit, že tam všichni skvěle zpívají, já dělám všechno blbě, že bych měla nejlépe okamžitě přestat zpívat, začít úplně od začátku, všechno překopat a pak možná někdy znovu ten hlas jakoby nakupne. Martine, ty jsi tam jako pěvecký pedagog, máš podobný přístup nebo tvůj přístup je jiný? Víš, co vlastně člověk může za týden stihnout s těmi adepty?
2: No Mirko, já si myslím, že to, co jsi pojmenovala, není prostě bohužel vůbec jako unikátní zážitek a v tom chceme být jako ti poslové dobrých zpráv. A sice prostě mluvit o tom, že ty věci mají nějakou svoji logiku. Zhruba tak zpěvák potřebuje postihnout stejným způsobem vyjmenovaná slova, které má postihnout spisovatel, pakliže chce napsat kompetentně román. Hmm. Jo? Takže v podstatě ta problematika, kterou my máme se naučit a pojmenovat, je podstatně věcnější, než kdybychom to celé chtěli zabalit prostě do něčeho, k čemu se jako obecně to pole pěvecké pedagogiky často uchyluje, a to je v podstatě ta témata zahalovat do podroužku pouze individuálního přístupu nebo prostě jakýchsi jako metafor a až jako psychoezotématiky. To je fajn, to je super, to jsou nějaké soft skills, řekněme, jako okolo té celé záležitosti, ale to pěvectví je přece jenom taky má svoji jako faktickou podstatu a můžeme k němu přistupovat hodně víc jako k řemeslu. Kde jsou prostě jednotlivé úkoly a dovednosti, které se potřebujeme naučit a z nich stavět prostě tu celou pěveckou kompetenci. Jo. Ta moje vlastně jako pedagogická dráha nebo ten růst vlastně vyšel vlastně právě z toho, jo, kdy já jsem pracoval s několika vlastně vynikajícími zpěváky, úžasnými zpěváky a i vlastně vynikajícími kantory, ale já jsem jako pro svoji nevýhodu, ale z druhé strany i trošku výhodu, prostě ten typ člověka nebo s fungováním mozku, kde pokud nevím proč a jak a jaká je zatím logika, tak ty věci vlastně těžko přijímám. Mm-hmm. Jo, takže mě to celý vlastně dovedlo postupně k tomu, že jsem si řekl, že prostě budu muset uchopit tu zodpovědnost za tu celou záležitost sám, co se týče svýho pěvectví, mm-hmm. a vlastně pochopit, jestliže takhle funguji se svojí hlavou, tak budu muset pochopit, jak ten nástroj funguje. Takže jsem se prostě zahrabal do studia té anatomie a fyziologie a vokální akustiky a ono to začalo postupně dávat nějaký smysl. A když jsem z druhé strany potom jako se dobral i do vlastně historických knih o pedagogice zpěvu, ať už prostě od Porpory přes Mancínyho až později prostě ke Garciovi a Marquezi a potom v řadě novodobějších autorů, pak jsem vlastně zjišťoval, že ta tradice bel canta jde úplně ruku v ruce s tím jako vědním vokologickým náhledem. Mm-hmm. Jo. Zatímco mnoho z těch zážitků, kteří asi mnozí z nás jako zpěváci jsme měli během svých školení, bylo řekněme z nějakých jako metaforických oblastí, nějaký jako manipulace se zvukem, umisťování zvuků dopředu, dozadu a tak dále. A teďka vlastně zjišťuju, že ta tradice v tom nestojí. Mm-hmm. Ta tradice je jinačí a vlastně tady jako chceme vlastně rozlišit teda mezi zvyklostí obecnou a tradicí. Mm-hmm. Takže my tady vlastně pracujeme zase s tou tradicí na i podloženě s nějakým jako řeknu vědním nebo vokologickým hledem a s tím pracujeme. Takže jinými slovy prostě chceme být v tomhle tom zase přinést zpěvákům ty dobré zprávy v tom, že ty věci mají svoji logiku, svůj postup.
1: Je to prostě postup, který když člověk dodrží, tak je velká pravděpodobnost, že prostě se mu bude zpívat líp a bude vědět, co dělá každý den a bude prostě na to mnohem líp. A ještě to, co jsi říkala, že jsi měla takovýhle hrozný zážitek, tak tomu bychom se strašně rádi vyvarovali. Vlastně máme i ten závěrečný koncert, na kterým nebudeme nikoho nutit zpívat. Mm-hmm. Pokud tam někdo zpívat nebude chtít, protože se na to prostě nebude cítit, nebude tam zpívat. Pak taky hodně zajímavý mi vlastně přijde to, že vlastně Martin, který tam bude učit, tak je jakoby vlastně takovým, jak to říct, patronem vlastně i Ahmada Hedara a vlastně i Brie Nichols, oba dva tam budou také učit. Takže vlastně jsme udělali takový koncept, že budou mít vždycky 3 hodiny třeba například u toho svého hlavního kantora a potom okusí jak kdyby i Brie i Ahmeda, nebo obráceně, mm-hmm. když budou u Brie, okusí i Martina i Ahmada, protože tím, že vlastně Martin je takový strom, z kterého vyrůstají ty kořeny a jeden je Mido a jeden je Brie, tak vlastně se jim nemůže stát, že by říkali něco úplně odlišného, což se vám taky někdy stane, jedete na kurzy, jdete k někomu k druhému a pak máte pocit, že jste
0: úplně opak,
1: vlezli do jiný galaxie ano, a to se to tady tak prostě nestane. Samozřejmě Brie si vzala od Martina svoje a jako umělkyně to nějakým způsobem si přetvořila pro sebe, to stejný udělal Ahmed a teď oni vlastně to dál předávají v nějaký svý formě a to vlastně zažijete. Zažijete všechny ty tři lektory, což mi přijde prostě hrozně úžasný. A přesně, my nikoho nenaučíme za týden zpívat, prostě to tak není, jo. To ani nikdo, kdo jde na kurzy, samozřejmě to neočekává. Ale opravdu vám ukážeme to, že to může být příjemný, vlastně i ty metody ostatní, které budeme dělat, jsou všechny proto, aby vám bylo příjemně, abyste vlastně byli v klidu. Máme tam psychoterapeutky, máme tam
0: dobře,
1: prostě ty...
0: Eliško, promiň, já tě trošku teď
1: zastavím,
0: protože o tom všem si budeme povídat, ale padlo tady jméno Bree Nichols. My jsme její hlas slyšeli hned v úvodu našeho pořadu. Zněla nám píseň od Bohuslava Ferstra, vítězná píseň za doprovodu Severočeské filharmonie pod taktovkou Jiřího Petrdlíka, zpívala americká sopranistka Bree Nichols, která je tedy, Martine, tvojí žákyní?
2: Ano.
0: A už myslím, že docela dlouhou dobu.
2: V podstatě jako Bree, já podporuji pedagogicky už teďka a ona mě překvapila tu informací, že už je to vlastně 7 let a ono to vlastně začalo prostřednictvím zaprvé mého koučování jí vlastně v českém repertoáru a v české artikulaci. Především během mojí stáže na University of North Texas, kde ona dělala svoje doktorské studium a v podstatě věnovala svoji disertaci české vokální hudbě, české opeře, dala dokupy vynikající antologii českých sopránových árií s přepisy do mezinárodní fonetické abecedy IPA, takže vlastně tím de facto vytvořila materiál pro zpřístupnění té češtiny prostě absolutně široké mezinárodní jako pěvecké veřejnosti a je to neskutečně záslužná činnost. No a ona se obrovským způsobem dál badatelsky zajímala o repertoár a potom později během Fulbrightu v Čechách udělala neskutečnou vlastně badatelskou činnost zase naopak v české písni 20. století a organizovala prostě spoustu koncertů a představila nám český repertoár, o jakým jsme my neměli tušení.
0: Byly
2: to neskutečné počiny. Ale tady zrovna vítězná píseň, vlastně finální píseň toho cyklu Čisté jitro, do kterého jsem ho popíchl já. A já zase teda za tuto expozici tomuhle tomu žánr zase vděčím svoji někdejší kantorce Naděždě Kniplové, která mě velice upozorňovala, že ve Ferstrovi a ve Ferstrovi písni máme neskutečné bohatství. A zrovna Čisté jitro je teda absolutně skvostná záležitost, která bych řekl, že tam jako stojí na vrcholu písňového repertoáru srovnatelně se Strausem.
0: Slyšeli jsme v úvodu a my tu teď máme dalšího tvého žáka a je to trošku netradiční záležitost. Árii z Dona Carlose zpívá Jonathan Miller, který je právník.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla árie z opery Don Carlos od Giuseppe Verdiho. Poslouchali jsme nádherný výkon právníka Jonathana Millera. Jak se vzal právník ve vysílání Rádia Klasik Praha? Se mnou dnes ve studiu totiž sedí sopranistka Eliška Gatringerová a pěvecký pedagog basista Martin Vodrážka, kteří nám přišli povídat o svých letních pěveckých kurzech a právě Jonathan Miller je žákem dnešního hosta, basisty Martina Vodrážky. Eliško, pojďme zpět ke kurzům. Ty jsi chtěla začít vyprávět o všech těch disciplínách, které tam jsou. Pojďme tedy na to. Většinou pěvecké kurzy mají interpretaci a pěvecké hodiny, ale vy máte úplně něco dalšího, ano, a spoustu přidaných hodnot. Uh-huh. Když se tam přihlásím a přijedu, co všechno mě tam čeká?
1: Takže samozřejmě lekce zpěvu, to už jsme si řekli, bez toho by to samozřejmě nešlo. Máme tam úžasný herecký workshop s Magdalenou Švecovou, která přijede s malými skupinkami dělat různé, podle jejich potřeb si myslím, že to bude, podle toho, jak budou ty skupinky utvořené, jak budou věkově, a tak s nimi bude dělat různá cvičení herecká, možná i nějaký výstup z toho uděláme, nějaký třeba uvidíme. To bude prostě, hodně se bude nacíťovat na ty účastníky a bude pokrývat to, co je zajímá, to, co potřebují. Možná i mluvený text, který je pro nás dost takové ožehavé téma pro operní zpěváky. Takže budeme řešit herectví, budeme cvičit každý den metodu Feldenkrais.
0: No to jsem se chtěla zeptat, co to je? To jsem slyšela poprvé v životě.
1: Ano, to je vlastně židovský judista pan Feldenkrais, kterého bolely kolena a chtěl si tento problém vyřešit, tak vlastně vymyslel metodu, která pracuje s neuroplasticitou mozku a nabízí vašemu tělu různé jiný náhled na to, jak byste se mohli pohybovat, na to, jak byste mohli vlastně všechny ty práce, které normálně s tím tělem vykonáváte, dělat, a pomáhá odstraňovat různé spazmy, které máte naučené, to znamená, jak vstáváte z postele, jak vlastně stojíte při zpívání, co děláte bradou při zpívání, jestli třeba by se to nedalo dělat jinak, jestli třeba nemáte v té bradě nějakou tenzi, nebo co děláte s jazylkou, kde je atlas, jak se s ním zahýbe. Je to opravdu hrozně zajímavé. Já už jsem prošla některými těmi cvičením s Kristýnou Háblovou, která vlastně se tomuto tématu věnuje, tak je to zpěvačka, takže ještě se opravdu specializuje na toto téma v rámci teda zpěvu. Jinak je to velmi oblíbená metoda pro sportovce. Je to opravdu strašně oblíbená metoda pro sportovce,
0: kdy oni... Je to k jakému uvolnění teda?
1: Je to, ano, je to uvolnění, je to i zastavení. Když jdete na kurzy Feldenkraise, potom jdete po ulici a máte pocit, jak kdybyste trošku byli jako z jiné planety, jako, že jste opravdu vyklidnění, vy se tam soustředíte opravdu na jednu věc, kterou děláte, a nabízíte tomu tělu, pojďme to třeba zkusit takhle, takhle je to přece příjemnější. Nebudeme to dělat nějakou cestou, která vlastně mi není příjemná. A ta neuroplasticita mozku je v tom úžasná, že ten mozek to chce dělat co nejlépe. To znamená, když mu tu nejlepší cestu nabídnete a pak ji chcete, tak ten mozek ji chce s vámi.
2: Na ní naskočí na ten zážitek, že jo? Já jsem taky byl u Kristýny a bylo prostě krásný, kdy ona si v podstatě nějakým způsobem jako prohlížela ty moje pohybové vzorce, nic mi nepotřebovala vysvětlovat, položila mě na lůžko a trošku mě jako hýbala chvilku kolenama a pak jsme oba řekli takový

0: hodinách jsem měla lepší hodinu zpěvu. Takže proto jsme to zařadili vlastně každé ráno toho kurzu, kdy si vlastně všichni jako pocvičí, možná budeme moct být i venku, jo, že to bude taky opravdu, a pak ještě budeme cvičit teda večer, pokud se nám to podaří do toho harmonogramu, tak doufám, že ano, a budeme prostě dvakrát denně cvičit Feldenkrais metodu, což, na což jsme teda strašně pyšní samozřejmě. Pak jsme strašně pyšní na teda další aspekt těch kurzů, a to bude psychologický coaching, protože já se osobně domnívám, že psychika je alfa omega operního zpívání nebo jakéhokoliv zpívání. To jsme ještě vlastně trošku neřekli, že my tam máme i popové zpívání, my tam máme i vlastně jakoby populární zpěv. A i tenhle aspekt nás vlastně hrozně zajímá, to, že je to vlastně stejný nástroj, ale úplně jinak se používá, a hrozně jsme chtěli, aby se tam tyhle dva světy střetly, aby operní zpěváci se třeba mohli jít podívat na to, jak to dělá popový zpěvák, a popový zpěvák se jít podívat na to, jak to dělá klasický zpěvák, protože pořád je to stejný nástroj a hrozně nás tohle to zajímá. Tohle ten jako...
1: A často i operní zpěvák, já pak obzvlášť si ráda zaspívám prostě nějakou populární píseň.
0: A nebo vyučují samozřejmě, že jo?
1: Ano,
0: nebo
1: vyučují, ano, dneska děti chtějí zpívat na zůškách převážně.
0: Ano, ano. Tak to jsem teda odbočila od psychologického coachingu, ale vlastně jsme to nezmínili a je to hrozně důležitý. To je taky hrozně důležitý aspekt těch kurzů, že jsou hlasové. Nejsou operní, jsou hlasové. Prostě řešíme hlas, řešíme naši krásnou rouru. Náš nástroj. Prostě.
1: Já osobně si myslím teda, že psychika je pro zpěváka to úplně nejvíc nejdůležitější, co může jako mít. Ano. A mě, kdyby někdo poradil před 10 lety, jak se vyrovnat lépe s trémou, tak si myslím, že jsem dneska byla úplně někde jinde. Protože
0: já si myslím, že možná ani ne s trémou, ale myslím si, že což tam samozřejmě také budeme řešit, ale co si myslím, že je nejhorší, co si děláme zpěváci, a to je ta práce s chybou, s kterou bychom tam hrozně chtěli pracovat.
1: Tak jak to myslíš?
0: Práce myslím s chybou? To, že jedeš na předzpívání a vlastně něco se ti třeba nepovede a pak sama se sebou jedeš ve vlaku. A to, co si tam provádíš v tom vlaku v té hlavě, když si to pokazila.
1: Sebemrskačství,
0: ale nebo i to, co při výkonu se člověk dokáže rozhodit. Vlastně hrozně bychom chtěli, aby nás ty psychoterapeutky naučili, jak si neubližovat, jak se podpořit. Jako sportovci. Sportovci vůbec nemyslí na to, že udělali něco špatně, že na ně někdo špatně kouká tamhle, když běží okolo prostě do té cílové rovinky, a chtěli bychom hrozně, aby i ta sportovní psychologie tam pro nás mohla být, a myslím si, že to je fakt strašně důležitý, jak se umět sám sebe podpořit, jak sám sebe neschazovat, ale vlastně si, protože pak se ta tréma neobjeví, když člověk nedá jí, samozřejmě, když bude připravený, když samozřejmě je spousta aspektů, a ty budeme řešit.
2: A když bude třeba, taky jako smíří s tím, že to dokonalý nebude.
0: Ano, i to.
2: A já teda, promiň, Eliško, že ti vstoupím do řeči, ale jestli padá tady slovo chyba, tak já jsem prostě veliký fanoušek chyby. Protože chybu považuji za nezbytný krok v tom procesu učení se. Protože kdybychom dělali cokoliv novýho a snažili se neudělat chybu, tak děláme jenom to, co děláme doposud. To znamená to, co už umíme, i kdyby to bylo špatně, i když to bude prostě komplex nějakých jako kompenzačních zvyků, pak jenom protože to známe, budeme dělat prostě jenom to. A jestliže chceme dělat něco mimo tenhle ten chlíveček, pak musíme jít do toho nebezpečí, který máme ale mentálně v chlívku riziko chyby. Jasně, my musíme udělat tu chyby, my musíme udělat prostě ten krok zatím, a i jestli se to nepovede, fajn, i z toho mám informaci, že to, co bude fungovat, je o chlupínek vedle.
1: Je to tak.
0: To je pravda.
1: Eliško, padlo tady slovo tréma. Jakou jsi měla trému před televizními kamerami při zpívání na předávání Cen paměti národa?
0: Tak to je neuvěřitelné, že se na to ptáš, protože po dlouhé době já už trémou si dokážu takhle tady všem říct, že už trémou jako takovou úplně netrpím, ale před těmi televizními obrazovkami a panem prezidentem to úplně nebylo příjemné. Musím říct, že ano, nebylo to příjemné. A úplně jsem si říkala, ty jo, vlastně tohle jsem zažívala kdysi dávno a jsem ráda, že teď už se to tolik neděje.
1: Dobře, my si poslechneme výsledek, který byl ale krásný. Je to část árie vlastně z opery Rusalka v živém vstupu při televizním vysílání při předávání Cen paměti národa zpívá Eliška Gatringerová.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali část z árie Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Zpíval můj dnešní host, sopranistka Eliška Gatringerová, se kterou je dnes ve studiu pěvecký pedagog, basista Martin Vodrážka. My si povídáme o kurzech, které probíhají od 5. do 11. července ve Lenářích. Zapamatovala
1: ano,
0: jsem si to správně.
1: Úplně.
0: Výborně. Jsou to kurzy hlasové, mluvili jsme o Feldenkrais metodě, mluvili jsme o psychologických hodinách, které tam ano. proběhnou, ale vím, že tam máte i právníka?
1: Ano.
0: Protože i to je součást dnešního pěvce, musí se umět poradit se smlouvami?
1: Řekneš?
2: Velice rád a možná to byl kousíček jako mýho popichu v tomhletom smyslu, že jo?
1: To je pravda.
2: Zmínil jsem, nebo už jsme tady si poslechli krásný výkon od Jonathana Millera. A myslím, že většina z nás za svůj pěvecký život potkala prostě v tom procesu svých různých angažmá na koncerty a další záležitosti s nějakými různými zádrhely v tom, jestli bude zaplacen honorář, kdy bude zaplacen honorář, jakým způsobem se dohodují práva, nebo kdy zjistíme, že už jsme v podstatě na jevišti a teprve se dozvídáme, že ten koncert bude třeba v živém přenosu. Mm-hmm. I to už se stalo. Takže my bychom chtěli prostě s Jonathanem mluvit o tom, jakým způsobem ten vlastně celý proces z pohledu zpěváka si řeknu ošetřit tak, aby v podstatě především ty vztahy s tím zadavatelem byly obhájeny tak, aby zůstaly prostě zdravé.
0: Mm-hmm.
2: Jo, tak, aby
0: protože
2: prostě...
0: Jonathan je právník.
1: Ano.
2: Tak. Mm-hmm.
1: Ano. Takže vlastně on bude náš účastník kurzu, ale také nám právě dá tady ten workshop a nahlédne s námi do toho, co můžeme chtít a co bychom měli dělat. On vlastně se specializuje na právo
2: autorské.
1: A takže nám bude v tomhle směru, nám udělá takový workshop hnedka vlastně první večer, bude nás oblažovat svými vědomostmi. Takže to se těšíme moc.
0: Takže to je právo, zapomněli jsme ještě na něco,
1: ano,
0: ještě nějaká disciplína?
1: Ano, ano, určitě. Zapomněli jsme na to, že nás samozřejmě jako zpěváky zajímá i to, jak vypadáme. Takže budeme tam mít ještě vlastně kurz líčení s make-up artistkou, která zase udělá velkou přednášku, takovou globální o nějakém večerním líčení i pro muže. Tam bude vlastně, jak se třeba nalíčit, protože ne všechna divadla v České republice například mají svou jako maskérku. Někdy se může stát, že musíte něco s tím obličejem udělat sami a někdy to není úplně jednoduché. Já se těším, že se dozvím, jak si mám nalepit umělé řasy, protože to je moje velké bebíčko, to neumím, takže já se moc těším.
0: Já mám dobrý, já když si nalepím, tak mě tak otečou oči, že já je lepit nesmím, takže já mám v tomhle vlastně výhodu.
1: Tak my bychom ti určitě poradili v nějakých jiných aspektech. Ona bude prostě řešit to, co prostě běžně potřebujeme i na večerní líčení, ale i třeba na denní líčení. Prostě zpěvačky by samozřejmě měly vypadat krásně. Že?
0: Je možné tam přijet třeba jenom na tenhle jeden, na tuhle jednu část.
1: Ano, určitě máme i vlastně pasivní účast, takže klidně mi doráž.
0: To já bych dorazila, protože já vždycky se nějak nachystám na koncert. Největší problém mám vždycky s vlasy. Odspívám prostě výkon jak blázen, slezu z jeviště a moje maminka mi vždycky řekne první: prosím tě, co jsi to udělala na hlavě? Vypadá to, že máš dvě hlavy.
1: A to je, protože máš moc vlas.
0: Ale tady padlo, máte teda i pasivní účastníky?
1: Ano, ano, máme tam vlastně povolenou pasivní účast, i přesto, že si teda uvědomujeme, že samozřejmě tím, že jsou ty kurzy tak komplexní, tak by opravdu bylo dobré, aby tam ty lidi prožili celý ten týden, ale i přesto bychom, protože to je první ročník, chtěli bychom být otevření i tomuhle, takže už tam máme nějaké zájemce o to, že tam budou třeba 2-3 dny s námi ten čas trávit. A já myslím, že jsme ale ještě stejně ještě na jednu věc zapomněli.
0: Povídej.
1: Že jsme ještě zapomněli na to, že tam budeme mít velikánskou přednášku o sebepropagaci.
0: A to je
1: taková jako úplná
0: dneska
1: třešnička na dortu, kterou jsme vlastně ani ještě neinzerovali. To jsme prostě opravdu jako tam dodali, protože je to nedílná součást absolutně jako za mě alfa omega dnešního jakéhokoliv performera prostě v tom sektoru uměleckém. Takže budeme mít tam přednášku o PR a o tom self-promu, o té propagaci, co samozřejmě asi nestihneme se dotknout úplně všeho, ale chtěli bychom prostě, aby si už vlastně i ty studenti, ale i už umělci, kteří jsou aktivní a třeba už jsou aktivní déle a možná třeba tuhle tu část trošku zanedbávají, tak aby se o tom dozvěděli, že je potřeba to řešit a jakým způsobem.
0: A kdo to povede?
1: Povede to Mahulena Vondrášková a ona se tomu věnuje už dlouhou dobu, vlastně je, pracuje s, taky s Ran Operan, spolkem. A myslím, že tam i vlastně vznikne debata s Brie Nichols, která je v tom teda úplně fenomenální, takže si myslím, že i vlastně ty hovory, které budou tam probíhat mimo vlastně veškerý ten program, budou pro všechny ty účastníky hodně přínosné. Ta debata a ten dialog, který doufám tam po večerech budeme dělat, bude pro ty lidi opravdu přínosný.
2: No, myslím, že zase i na ty večerní debaty moc těšíme. A ještě bych tam si chytnul, Eliško, tebe za slovo s tou pasivní účastí, protože z toho portfolia těch našich budoucích účastníků jsme nezmínili za mě jednu důležitou kategorii a to jsou pivečtí pedagogové. Jo. Já si myslím, že jeden aspekt, co tomu našemu prostředí toho pěveckého vzdělávání hodně chybí, je prostě sdílení. Odborná diskuze, sdílení metodologií, sdílení terminologie a prostě vzájemná výměna a prostě podporování se vzájemně prostě v tom růstu toho řemesla, jo, tak abychom prostě se uchýlili od toho, že tady nemusí být neustále jenom a jenom rivalita a kdo z koho.
0: Ano, to zní krásně.
2: A že prostě, jako jestli se tady bude zpívat dobře, tak je to prostě fajn. A jestli se bude učit dobře, jestli si budou prostě studenti odvážet pozitivní zážitky prostě z kurzu i ze svých hodin u svých pedagogů a nebudou se bát slyšet něco od jiného kantora, bude to jenom fajn.
0: Nebo vůbec jít k
2: jinému
0: kantorovi,
2: přesně,
0: protože co
2: tak
0: na to řekne ten můj kantor.
2: Přesně,
0: zažila jsem nesčetně moc.
2: Zažili krát. Jsme všichni.
0: Ano. Pojďme opět k nějaké krásné hudbě. Vy jste vybrali velmi zajímavou věc. Je tu In Questa Regia, což by nebylo tak moc zajímavé, že jo, Turandot Puccini, ale zpívá to sopranistka Zdena Ziková a ukázka zazní ve slovinštině.
2: Zdenka Ziková. Vlastně byla česká zpěvačka, ona se narodila v Praze roku 1902 a zemřela v Praze, jestli se nemýlím, roku 1990.
0: No.
2: Ale vlastně je to takový nástin toho, jakou pěveckou kulturu jsme tady, nebo mohli generace před námi zažívat v Praze. Zdenka Ziková vlastně prošla svojí kariérou částečně v Lublani, částečně v Bělehradu, ve Vídni, v Praze. A když si poslechneme vlastně její zpěv, tady v tomhletom případě v Turandot, tak tam vlastně slyšíme jako kulturu toho hlasu a rejstříkový balans a energii, kterou jako velice tam můžeme vztáhnout k tomu, co slýcháme od z nahrávek Amy Destinové nebo Birgit Nilsson.
0: Dobře, těším se moc, je tu In Questa Regia a Zdena Ziková.

0: To byla árie In questa regia, což je árie titulní postavy opery Giacoma Pucciniho Turandot. Poslouchali jsme výjimečnou českou sopranistku Zdenu Zikovou a nejenom tuto ukázku dnes do našeho pořadu na osobní notu přinesla sopranistka Eliška Gatringerová a pěvecký pedagog basista Martin Vodráška. Eliško, Martine, my si povídáme o vašich kurzech Vox Lab, které proběhnou 5. až 11. července v Elnářích. A jsou nesmírně zajímavé, přinášejí opravdu. Já jsem se před 10 lety řekla, že už v životě nepojedu na žádný kurz, protože jedna nejmenovaná česká pěvkyně mě úplně zničila, jak psychicky, tak hlasově. Díky tomu zaplať pánbu jsem našla svého současného učitele Miguela Cavalcantiho, který prostě mě tak pomohl a že zbožňuju ho a už nechci k nikomu jinému. Ale prostě jsem si řekla, ne, už v životě žádný kurz, ale když vás poslouchám, tak bych se okamžitě přihlásila. Ale jde to ještě vůbec? Jsou ještě nějaká volná místa?
1: Ano, ještě by si se mohla přihlásit, takže klidně, klidně můžete s Miguelem dorazit, si s náma popovídat. To bychom byli rádi. Ano, máme ještě volná místa, protože pro velký zájem jsme vlastně otevřeli ještě třídu právě Brie Nichols, která byla vlastně jasná volba, protože tam do té naší skládačky moc dobře zapadá, nejenom, že je opravdu jako úžasná v tom, co sama dělá, tak i je moc dobrá pedagožka. Takže jsme vlastně otevřeli její třídu a ještě tam má nějaká volná místa, takže vlastně kdo by se k ní chtěl přihlásit, může. Ona perfektně mluví česky i anglicky, takže vlastně můžou k ní vlastně i lidé, kteří by potřebovali třeba mít ty kurzy v angličtině, tam bychom jim potom ty přednášky nějakým způsobem překládali, ale nemusí se bát i lidé, kteří neumí anglicky, protože ona je skvělá i v češtině, takže není tam žádný problém. A vlastně to místo u Brie je vlastně podmíněno tím, že okusí i Martinovu hodinu i Ahmadovu hodinu.
0: A vy jste říkali, že tam jsou ale i popový zpěv. A kdo, ten tam učí teda kdo?
1: Ten tam učí Ota Baláš. Je to slavný vlastně náš takový skladatel. A vlastně i dirigent a zpěvák, který se vlastně odstěhoval do toho regionu těch Lnářů, Březnicka, kde vlastně jsme se k němu díky našemu spolku Artujeme, jako jsme se s ním propojili, udělali jsme s ním i vlastně koncert, protože náš spolek se hlavně zaměřuje na to, abychom propojovali vlastně mladé lidi s profesionály. To nás prostě zajímá. Chceme ten jako mezigenerační dialog nás strašně zajímá v tom spolku, i proto vlastně ty kurzy, kde ty generace můžou, jak říkáš, může přijet 80-letá zpěvačka, vlastně nás i tahle generace docela zajímá, vlastně už takových jako umělců v důchodu, protože to je taky vlastně zvláštní jako skupina lidí, takže tohle všechno nás zajímá. Takže jsme vlastně oslovili právě o tu Baláže, který je spojený s Jesus Christ Superstar v České republice, ano. Tu osobnost asi všichni znají a ten vlastně bude vyučovat ten jakoby popový zpěv, má připravený úžasný program, chce s těmi dětmi vlastně dělat, nebo s těmi umělci chce dělat to, že budou nejenom dělat techniku, ale budou vlastně se i nahrávat, jak u toho vypadají, protože to je pro ty popové zpěváky hodně, hodně důležité, ono to je důležité i pro nás, ale má ten plán moc hezký, moc se mi to líbí a hrozně se těším, že se taky přijdu na jeho hodiny podívat. To jsem vlastně asi možná neřekla, že já budu vlastně taky účastník kurzu, protože tím, že to je můj vysněný kurz, tak já s ním prostě musím projít. Takže já budu normálně účastník kurzu a chci tím kurzem projít a chci, aby byl opravdu tak jako vymazlený, aby příští rok byl ještě lepší a ještě lepší a opravdu tím, že se domnívám, že jsou to jako unikátní kurzy a fakt jsou jedineční, tak to tím chci projít, aby jsme věděli, jestli je toho moc, málo, co přidat, co ubrat, co dodat těm kurzům.
0: Super, já vám moc držím palce, aby se vše povedlo, aby vše ve zdraví a v dobré náladě proběhlo, aby vám splnila vaše očekávání, ale aby se naplnila i očekávání všech účastníků. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými hosty dnes byly sopranistka Eliška Gatringerová a basista Martin Vodráška. My se rozloučíme skladbou Souměrná v podání Báry Basekové, kterou právě napsal již zmiňovaný Ota Baláš. Od mikrofonu Radia Klasik Praha se s vámi loučí Mirka Česarová.
1: Děkujeme, nashledanou.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Jsme Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha strávíme v přeneseném slova smyslu pod italským sluncem. Nabízíme vám totiž poslech alba italských a neapolských písní, které natočil pod názvem O sole mio mladý český tenorista Daniel Matoušek. Ostatně natáčení italských populárních melodií je pro mladé tenory jakousi ustálenou tradicí. Ale Daniel Matoušek není pouze pěvcem, ale na albu O sole mio se představuje i jako nadaný skladatel a aranžér písní, které důvěrně známe třeba z nahrávek Luciana Pavarottiho, José Carrerase či Placida Dominga. Daniel Matoušek pochází z Ústí nad Labem. Na pěvecké technice v začátcích spolupracoval s Janem Vacíkem, Antoniem Karanágelem, Evou Randovou a Jarmilou Chaloupkovou a následně i Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou. V roce 2014 debutoval Daniel Matoušek v Pražském národním divadle v Janáčkových příhodách Lišky Bystroušky a od sezony 2022-23 je stálým členem Opery národního divadla. Účinkuje tu na všech jeho třech scénách, v Národním divadle, Státní opeře i Stavovském divadle. Představil se například jako Nemorino v Nápoji lásky, Don Ottavio v Donu Giovannim či v Pucciniho Manon Lescaut. Účinkuje i v dalších významných rolích tenorového repertoáru, jako jsou Rinuccio, Tamino, Tybalt a další. V průběhu své profesionální činnosti postupně hostoval Daniel Matoušek i na dalších českých operních scénách, například v Národním divadle v Brně. Vedle české operní scény hostoval i v několika německých a italských open air festivalech, ale také třeba ve Slovenském národném divadle v Bratislavě či Národném divadle Košice. Spolupracuje také s předními orchestrálními tělesy a představil se i v rámci řady hudebních festivalů, například na festivalu Český Krumlov, Smetanova Litomyšl, Janáček festival Brno, Spielberg festival i na zahraničních produkcích. CDčko se slavnými italskými hity natočil se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery a spoluúčinkovali na něm též klavirista Ahmatia Farhedar či na kytaru hrající Barbora Kubíková. No a jen tak na ukázku několik jmen autorů, s jejíž hudbou se za chviličku setkáme. Vincenzo da Crescenzo, Lucio Dalla, Stanislao Gastaldon, Salvatore Cardillo či Enrico di Capua. No a já vám přeji krásný večer s italskou hudbou a neapolskými písněmi.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Vážení posluchači, scházíme se opět při poslechu pořadu Švédský stůl, který připravil Stanislav Předota. Dnes jsem pro vás vybral hudbu německých barokních skladatelů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Všichni se narodili mezi lety 1683 a 1703, takže se jedná o hudbu vrcholného baroka. Nahrávku této hudby pořídil německý orchestr Kapela Koloniensis z Kolína nad Rýnem mezi lety 1987 a 1991 a provedení řídil dirigent Hans Martin Linde. Album se jmenuje Ouvertüren, předehry, ale pokud se podíváme na části těchto skladeb, pak je nám jasné, že se jedná o pouze dobově podmíněný název a že ve skutečnosti budeme poslouchat barokní svity. Tyto kompozice otevírá předehra a po ní následují tradiční tance, jako jsou buré, rigodon, menuet, polonéza či sarabanda. Jedná se o hudbu příjemnou a pohodovou, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku. Prvním autorem, jehož hudba dnes ve švédském stolu zazní a která otevírá i představované CD, je Johann David Heinichen. Narodil se roku 1683 v malé vesnici Krösuln, zhruba na půli cesty mezi Jenou a Lipskem. Jeho otec tam byl pastorem a protože vystudoval i hudbu, tak rovněž kantorem. Stejně jako otec šel Johann David studovat na školu u kostela svatého Tomáše v Lipsku, kde se vzdělával nejen v obecných hudebních naukách, ale zdokonaloval se ve hře na varhany a čembalo u vyhlášeného Johanna Kuhnaua. Je zajímavé, že ve stejné době tam byl Heinichenovým spolužákem i budoucí skladatel Christoff Graupner, jehož hudbu dnes také budeme poslouchat. Souběžně se studiem hudby studovali oba dva také práva na Lipské univerzitě. Spojení hudby a práva nebylo zase až tak neobvyklé. Hudební povolání nebylo vždy spolehlivé a práva poskytovala možnost stabilních příjmů. Oba dva spolužáci patřili k těm šťastným, jež nakonec uživila samotná hudba. Heinichen advokaci prakticky vykonával pouze v krátkém počátečním období mezi lety 1706 a 1709. Potom se vydal do Itálie a pobýval převážně v Benátkách, kde dokonce dosáhl velkých úspěchů se svými dvěma operami. Benátky byly tehdy křižovatkou evropské kultury, kde se alespoň nakrátko zastavil každý, kdo chtěl o společnosti a kultuře něco vědět. V roce 1716 tam zavítal na své spanilé jízdě i princ August, syn saského kurfiřta a polského krále Fridricha Augusta, zvaného Silný. Heinichen se s princem v Benátkách seznámil a díky jeho přímluvě byl jmenován královským a kurfiřtským kapelníkem v Drážďanech, kde setrval až do své smrti v roce 1729. Kromě pozoruhodné hudby je Heinichenovi také přisuzováno objevení takzvaného kvintového kruhu, podle kterého se řadí tóniny. Tento kruh byl sice popsán jinde již před Heinichenem, ale ten o daném spisu zaručeně nevěděl, takže zásluhy jsou mu přičteny po právu. Po Heinichenově smrti jeho hudba, tak jak to tehdy bylo běžné, v podstatě zcela zapadla a zaslouženou pozornost si získala až po znovu objevení ve druhé polovině 20. století. My si z jeho díla nyní poslechneme část svity G-dur. Zazní uvertýra, air, rigodon a ještě jeden air. Hraje kapela Koloniensis, diriguje Hans Martin Linde.

Dozněla část uvertýry svity G-dur od Johanna Davida Heinichena. Hrála kapela Koloniensis, dirigoval Hans-Martin Linde. Posloucháte stanici Klasik Praha, pořad Švédský stůl, ve kterém jsou pravidelně předkládány lahůdky ze světa klasické hudby. Dalším autorem na CD, které dnes posloucháme, je již dříve zmíněný Heinichenův spolužák ze studií hudby a práv v Lipsku, Christoph Graupner. Narodil se ve stejném roce 1683 jako Heinichen a také stejně jako on v malé vesničce kdesi v Sasku, kde získal první hudební lekce od svého strýce. Po studiích hudby a práv opustil Lipsko a uplatnil se jako čembalista v hamburské opeře, kde mu po boku seděl houslista Georg Friedrich Händel. Graupner se v orchestru osvědčil i jako schopný a úspěšný operní autor. V roce 1709 přijal místo na dvoře v Hesensku Darmstadtu, kde se zanedlouho stal dvorním kapelníkem a strávil tam ve službě celé následující půlstoletí. Graupner byl velmi pracovitý. Dochovalo se kolem 2000 děl, včetně 113 symfonií, 85 suit, 44 koncertů, 8 oper a mnoho duchovních i světských kantát, sonát a komorních skladeb. Téměř všechny Graupnerovy rukopisy jsou uloženy v knihovně v Darmstadtu, a to díky dlouhému soudnímu sporu. Po Graupnerově smrti se o jeho díla přihlásili příbuzní, protože prodej partitur oblíbeného skladatele nabízel možnosti zajímavého peněžního zisku. Panovník Hesenska Darmstadtu si ale také nárokoval vlastnictví těchto not, na něž měl podle jeho názoru právo, protože za tuto hudbu autorovi zaplatil. Po dlouholetých tahanicích přiřkl soud hudební pozůstalost hesensko-darmštatskému vladaři, který ji zamkl v archivu a tam na své znovu objevení čekala až do 20. století. Díky tomu, že noty zůstaly 200 let pod zámkem, se ale na druhou stranu Graupnerův odkaz uchoval celiství, což je vlastně velká rarita. Rozmar hesensko-darmštatské vrchnosti také velmi zajímavě protnul Graupnerův život s osudem Johanna Sebastiana Bacha. Na počátku 20. let 18. století se platy hudebníků na tamním dvoře spožďovaly do té míry, že Graupner začal mít potíže s uživením rodiny. Proto se koncem roku 1722 ucházel o místo v Lipsku. Konkurs s přehledem vyhrál a tak Lipská městská rada napsala Graupnerovu tehdejšímu zaměstnavateli Ernstu Ludvigovi žádost o jeho propuštění. Ernst Ludvig si však patrně až v tuto chvíli uvědomil, jak kvalitního kapelníka by tím ztratil. Graupnerovi proto vyplatil dlužný obnos a ještě mu zvýšil plat se zárukou, že mu bude vyplácen, i kdyby provoz kapely byl v budoucnu z nějakého důvodu ukončen. Tomu se nedalo odolat. Graupner zůstal v Darmstadtu, odmítl angažmá v Lipsku a tak tato pozice byla přidělena dalšímu z kandidátů, kterým byl právě Johann Sebastian Bach. O Graupnerově tehdejším renomé svědčí i to, že následně městskou radu v Lipsku dopisem uklidňoval, že Bach je také hudebník zkušený a jistě bude poctivě a řádně vykonávat svěřené funkce. Od Christopha Graupnera je na CD zařazena suita C-dur pro tři chalumeaux, smyčce a basso continuo. Chalumeau je jednoplátkový nástroj, který do klasické hudby pronikl v 17. století z hudby lidové. Je předchůdcem klarinetu a jeho zlatá éra byla poměrně krátká, od konce 17. do druhé poloviny 18. století. Jeho hlas se velmi dobře hodí pro pastorálně či milostně laděnou hudbu a využívali ho skladatelé Fuchs, Caldara, Telemann, Vivaldi, Hasse, Zelenka, Dittersdorf, Gluck a mnoho dalších. Suitu C-dur hraje kapela Koloniensis, na chalumeau hrají Hans Rudolf Stadler, Heinz Hofer a Elmar Schmidt. Poslouchat budeme uvertýru, menuet, polonézu, air a závěrečnou réjouissance, neboli zábavu.

Dozněla část svity C-dur pro tři šalimo, smyčce a basso continuo od Christopha Graupnera. Po hudbě spolužáků Heinichena a Graupnera nás čeká hudba Graupnerova žáka, houslisty a skladatele Johanna Friedricha Fasche. Fasch se narodil roku 1688 ve městě Buttelstedt poblíž Výmaru, a to v učitelské rodině. Po studiích na škole svatého Tomáše a krátkém působení v Lipsku odcestoval do Darmstadtu, kde krátce studoval skladbu u Christopha Graupnera, jehož hudbu jsme poslouchali před chvílí. Počátek Faschovy hudební kariéry je poznamenán častým střídáním zaměstnání. Působil postupně v Bayreuthu, v Geře a v Greizu. Jedním z míst, kde krátce působil, byla také Praha, kde byl 2 roky zaměstnán jako kapelník a dvorní skladatel u hraběte Morcina. Nakonec v roce 1722 přijal místo dvorního kapelníka v Zerbstu v Sasku-Anhaltsku, které pak zastával až do své smrti v roce 1758. Jeho hudbu bychom mohli charakterizovat jako barokně klasicistní, takzvaný galantní styl. Ve své době byla jeho díla často hrána a jeho skladby oceňovali a na svých koncertech uváděli i Georg Philipp Telemann a Johann Sebastian Bach. Na CD kapely Koloniensis najdeme Faschovu uvertýru, neboli svitu B-dur, o 6 částech. My si poslechneme výběr. Zazní uvertýra, air, bourée a menuet.

Dozněla první polovina z Fašovy uvertýry neboli suity B-dur v nahrávce kapely Koloniensis. Posledním autorem na albu tohoto orchestru je skladatel Johann Gottlieb Graun, který žil mezi lety 1703 až 1771. Byl to barokně klasicistní skladatel a houslista. Po studiích v Drážďanech se školil ještě u slavného Giuseppe Tartiniho v Pádově a jako vyhlášený hudebník učil hru na housle Bachova syna Wilhelma Friedemana. Od roku 1732 působil u pruského dvora a v roce 1740 byl jmenován koncertním mistrem berlínské opery. Především byl známý díky své instrumentální hudbě, ačkoliv psal i hudbu vokální a opery. Na CD najdeme jeho krátkou uvertýru D-moll, která má pouze dvě části bez jakéhokoliv tempového či výrazového označení. Poslechneme si druhou větu.

0: Na stanici Klasik Praha dozněla uvertýra D-moll Johanna Gottlieba Grauna, závěrečná skladba z CD barokní uvertýry, které nahrál orchestr Capella Coloniensis s dirigentem Hans-Martinem Lindem. Loučí se s vámi a na další setkání při poslechu pořadu Švédský stůl se těší Stanislav Předota.
1: Švédský stůl. Ladíte Klasik